0: zdlouhavý. Vytváří tak spoustu momentů, kde je možné narazit na to, že dochází ke korupci. Nejčastější požadavek úplatku se pohyboval mezi 10 a 50 tisíci korunami. Slováci ve velkém mění své nákupní zvyky. Propadli fenoménu diskontu, které u našich sousedů zažívají masivní boom. Důvodem jsou nižší ceny.
1: Slováci radšej loví lacné úlovky v bludiskách plných regálov, než by chodili do klasických drogérií a butikov. Podľa analytikov nie je sa čomu čudovať. Ľudia chudobnejú a tak s väčšou obľubou siahajú po čo najvýhodnejších nákupoch. Tie im v dnešnej dobe dokáže dopriať len pár vybraných značiek. Tieto siete reagujú na nový trend a plánujú mohutnú expanziu. Rátajú totiž s tým, že s horšou ekonomickou situáciou budú rásť aj rady pri ich pokladniciach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Polsko je připravené mít na svém území trvalé americké vojáky, prohlásil to polský ministr obrany Vladislav Kamiš. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech nebo měsících. Trvalá přítomnost amerických vojáků v Polsku je podle ministra cílem, o který Varšava usiluje už mnoho let. Konečné slovo bude mít americký prezident Donald Trump. Při autonehodě v Archangelské oblasti na severozápadě Ruska zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 8 se zranilo. Nejméně jedna oběť je podle agentury TAS nezletilá. Při nehodě se na dálnici střetly nákladní vůz převážející dřevo, mikrobus a osobní auto. Podle předběžných zjištění mikrobus předjížděl osobní auto a srazil se s protijedoucím transportérem na dřevo. A dodám i počasí. V sobotu naměříme 19 až 23 stupňů a čekáme polojasno až oblačno. V Čechách ojedinělé přehánky.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radi už nikdo nedívá.

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když

se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Impuls. Zprávy ve tři.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získává tak 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. 30letá Siňaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové, se kterou také triumfovala na všech čtyřech Grand Slamových turnajích. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů bije na poplach. Zpřísnění úvěru podle ní vyžene lidi k lichvářům. O možnost legální půjčky přijde 90 tisíc klientů. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů ostře kritizuje sněmovnou schválenou novelu. Ta zavádí cenový strop na roční procentní sazbu nákladů. Podle poskytovatelů povede přísný limit k tomu, že desítky tisíc lidí nedosáhnou na licencované produkty pod dohledem centrální banky a přesunou se do šedé zóny k zastavárnám nebo nelegálním věřitelům, jako se to stalo na Slovensku anebo v Polsku. Zájem o členství ve volebních komisích v Liberci roste. Radnice 100-tisícového města má dokonce po několika letech i náhradníky. Podle mluvčí liberecké radnice Jany Kodymové pravděpodobně pomohlo navýšení odměn pro členy okrskových volebních komisí.
2: Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9 volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky. Po několika letech se na všechny zájemce nedostalo.
1: Komunální a senátní volby se konají za necelý měsíc 9. a 10. října. Matku dvou dětí už hledají i drony. Policisté při pátrání po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku nově nasadili bezpilotní letouny. V uplynulých dnech policisté s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad. Pátrání po 38-leté ženě je ale zatím bez výsledku. Šerjeníkovou policisté hledají už 10. den a mají podezření, že by mohla být v ohrožení života. Šerjeníková odešla podél rodiny ze svého bydliště ve Frýdku Místku ve čtvrtek 3. září ráno. Na okraji Plzně roste nové vyhlídkové a odpočinkové zázemí pro cyklisty, inline bruslaře i pěší. Konkrétně u portálu nejdelšího železničního tunelu v Česku Chlum. Stavba za skoro 30 milionů korun se veřejnosti otevře v průběhu října.
3: Stojí obě budovy obložené dřevem, nejsou ale ještě dokončené. Ta patrová umožní zajímavý pohled z terasy na část Plzně a údolí řeky Berounky. V přízemí bude občerstvení. Hodně prostoru zaberou pobytová louka a především pumptrackové dráhy. Kolem staveniště areálu zvaného Posed vede frekventovaná cyklostezka do Chrástu, která vznikla na místo zrušené železniční trati. Přes 6 kilometrů stezky s hladkým asfaltem láká kromě cyklistů i mnoho inline bruslařů. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Poslanci ve Velké Británii smetli asistovanou sebevraždu. Odmítli návrh zákona, který by dospělým osobám v terminálním stádiu nemoci v Anglii a Walesu umožnil zvolit si právě asistované ukončení života. Bylo to ale docela těsné. Proti návrhu zákona se vyslovilo 286 poslanců, zatímco 270 hlasovalo pro. Hlasování prozatím uzavřelo dvouletou bouřlivou parlamentní debatu o asistované sebevraždě. A přidám i počasí. Sobota bude polojasná až oblačná, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty odpoledne vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých zříte.

0: zprávy nabízí Iva Horáková. Český tenis slaví. Po rozpačitém prvním setu se nastartovali a předvedli dominantní jízdu až k další cenné trofeji. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová jsou šampionkami 4 hry na tenisovém US Open. Ve finále porazili Montgomeryovou a Krugerovou 5-7, 6-0 a 6-2. Pro Češku je to už 12. titul z grandslamového deblu a 13. celkově. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard korun by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout až o 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
1: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. Poslední 2 týdny jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu. A třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
0: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za více než 44 korun za litr a nafta za téměř 8,40. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení ceny neplánuje. Až 13% stavebníků se v průběhu stavebního řízení setkalo se žádostí o úplatek. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nejčastěji narazili v Jihočeském kraji na severu Moravy a na Ústecku. Podle předsedkyně spolku oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je problém ve složitosti stavebního řízení spojeného s územním plánováním. Proces je netransparentní, komplikovaný, zdlouhavý. Vytváří tak spoustu momentů, kde je možné narazit na to, že dochází ke korupci. Nejčastější požadavek úplatku se pohyboval mezi 10 a 50 tisíci korunami. Slováci ve velkém mění své nákupní zvyky. Propadli fenoménu diskontu, které u našich sousedů zažívají masivní boom. Důvodem jsou nižší ceny.
2: Slováci radšej loví lacné úlovky v bludiskách plných regálov, než by chodili do klasických drogérií a butikov. Podľa analytikov niet sa čomu čudovať. Ľudia chudobnejú a tak s väčšou obľubou siahajú po čo najvýhodnejších nákupoch. Tie im v dnešnej dobe dokáže dopriať len pár vybraných značiek. Tieto siete reagujú na nový trend a plánujú mohutnú expanziu. Rátajú totiž s tým, že s horšou ekonomickou situáciou budú rásť aj rady pri ich pokladniciach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Polsko je připravené mít na svém území trvalé americké vojáky, prohlásil to polský ministr obrany Vladislav Kamiš. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech nebo měsících. Trvalá přítomnost amerických vojáků v Polsku je podle ministra cílem, o který Varšava usiluje už mnoho let. Konečné slovo bude mít americký prezident Donald Trump. Při autonehodě v Archangelské oblasti na severozápadě Ruska zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 8 se zranilo. Nejméně jedna oběť je podle agentury TAS nezletilá. Při nehodě se na dálnici střetly nákladní vůz převážející dřevo, mikrobus a osobní auto. Podle předběžných zjištění mikrobus předjížděl osobní auto a srazil se s protijedoucím transportérem na dřevo. A dodám i počasí. V sobotu naměříme 19 až 23 stupňů a čekáme polojasno až oblačno. V Čechách ojedinělé přehánky.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastane.

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Český impuls. Zprávy v pět.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získává tak 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. 30letá Siňaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové, se kterou také triumfovala na všech čtyřech Grand Slamových turnajích. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů bije na poplach. Zpřísnění úvěru podle ní vyžene lidi k lichvářům. O možnost legální půjčky přijde 90 tisíc klientů. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů ostře kritizuje sněmovnou schválenou novelu. Ta zavádí cenový strop na roční procentní sazbu nákladů. Podle poskytovatelů povede přísný limit k tomu, že desítky tisíc lidí nedosáhnou na licencované produkty pod dohledem centrální banky a přesunou se do šedé zóny k zastavárnám nebo nelegálním věřitelům, jako se to stalo na Slovensku anebo v Polsku. Zájem o členství ve volebních komisích v Liberci roste. Radnice 100-tisícového města má dokonce po několika letech i náhradníky. Podle mluvčí liberecké radnice Jany Kodymové pravděpodobně pomohlo navýšení odměn pro členy okrskových volebních komisí.
2: Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9 volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky. Po několika letech se na všechny zájemce nedostalo.
1: Komunální a senátní volby se konají za necelý měsíc 9. a 10. října. Matku dvou dětí už hledají i drony. Policisté při pátrání po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku nově nasadili bezpilotní letouny. V uplynulých dnech policisté s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad. Pátrání po 38-leté ženě je ale zatím bez výsledku. Šerjeníkovou policisté hledají už 10. den a mají podezření, že by mohla být v ohrožení života. Šerjeníková odešla podél rodiny ze svého bydliště ve Frýdku Místku ve čtvrtek 3. září ráno. Na okraji Plzně roste nové vyhlídkové a odpočinkové zázemí pro cyklisty, inline bruslaře i pěší. Konkrétně u portálu nejdelšího železničního tunelu v Česku Chlum. Stavba za skoro 30 milionů korun se veřejnosti otevře v průběhu října.
3: Stojí obě budovy obložené dřevem, nejsou ale ještě dokončené. Ta patrová umožní zajímavý pohled z terasy na část Plzně a údolí řeky Berounky. V přízemí bude občerstvení. Hodně prostoru zaberou pobytová louka a především pumptrackové dráhy. Kolem staveniště areálu zvaného Posed vede frekventovaná cyklostezka do Chrástu, která vznikla na místo zrušené železniční trati. Přes 6 kilometrů stezky s hladkým asfaltem láká kromě cyklistů i mnoho inline bruslařů. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Poslanci ve Velké Británii smetli asistovanou sebevraždu. Odmítli návrh zákona, který by dospělým osobám v terminálním stádiu nemoci v Anglii a Walesu umožnil zvolit si právě asistované ukončení života. Bylo to ale docela těsné. Proti návrhu zákona se vyslovilo 286 poslanců, zatímco 270 hlasovalo pro. Hlasování prozatím uzavřelo dvouletou bouřlivou parlamentní debatu o asistované sebevraždě. A přidám i počasí. Sobota bude polojasná až oblačná, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty odpoledne vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Český tenis slaví. Po rozpačitém prvním setu se nastartovali a předvedli dominantní jízdu až k další cenné trofeji. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová jsou šampionkami 4 hry na tenisovém US Open. Ve finále porazili Montgomeryovou a Krugerovou 5-7, 6-0 a 6-2. Pro Češku je to už 12. titul z grandslamového deblu a 13. celkově. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard korun by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout až o 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
2: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. Poslední 2 týdny jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu. A třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
1: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za více než 44 korun za litr a nafta za téměř 8,40. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení ceny neplánuje. Až 13% stavebníků se v průběhu stavebního řízení setkalo se žádostí o úplatek. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nejčastěji narazili v Jihočeském kraji na severu Moravy a na Ústecku. Podle předsedkyně spolku oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je problém ve složitosti stavebního řízení spojeného s územním plánováním. Proces je netransparentní, komplikovaný, zdlouhavý. Vytváří tak spoustu momentů, kde je možné narazit na to, že dochází ke korupci. Nejčastější požadavek úplatku se pohyboval mezi 10 a 50 tisíci korunami. Slováci ve velkém mění své nákupní zvyky. Propadli fenoménu diskontu, které u našich sousedů zažívají masivní boom. Důvodem jsou nižší ceny.
3: Slováci radšej loví lacné úlovky v bludiskách plných regálov, než by chodili do klasických drogérií a butikov. Podľa analytikov nie je sa čomu čudovať. Ľudia chudobnejú a tak s väčšou obľubou siahajú po čo najvýhodnejších nákupoch. Tie im v dnešnej dobe dokáže dopriať len pár vybraných značiek. Tieto siete reagujú na nový trend a plánujú mohutnú expanziu. Rátajú totiž s tým, že s horšou ekonomickou situáciou budú rásť aj rady pri ich pokladniciach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Polsko je připravené mít na svém území trvalé americké vojáky, prohlásil to polský ministr obrany Vladislav Kamiš. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech nebo měsících. Trvalá přítomnost amerických vojáků v Polsku je podle ministra cílem, o který Varšava usiluje už mnoho let. Konečné slovo bude mít americký prezident Donald Trump. Při autonehodě v Archangelské oblasti na severozápadě Ruska zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 8 se zranilo. Nejméně jedna oběť je podle agentury TAS nezletilá. Při nehodě se na dálnici střetly nákladní vůz převážející dřevo, mikrobus a osobní auto. Podle předběžných zjištění mikrobus předjížděl osobní auto a srazil se s protijedoucím transportérem na dřevo. A dodám i počasí. V sobotu naměříme 19 až 23 stupňů a čekáme polojasno až oblačno. V Čechách ojedinělé přehánky.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Společně startujeme sobotní ranní vysílání 12. září. Adam Kořica přeje pohodové a ničím nerušené vstávání. Už mám pro vás nachystanou muziku let 60. až 80. Začínáme. Petra Janu, písnička Už nejsem volná. Když oknem

Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota 12. září, máme po 6. za malou chvíli naše letní kino Valdemar Matuška. Písnička Když máš v chalupě

Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života, sobota 12. září do 6:30, další muzika let 60. až 80. Hana Hegerová, písnička Bože můj, já chci zpět. Marika Gombitová a její den. Takovýto název dostalo dnešní ranní vysílání. Marika dnes slaví 70. narozeniny. My si po celý den budeme hrát její písničky a to s radostí. Já paní Gombitové přeji všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho toho životního štěstí. Teď už Hana Hegerová, skladba Bože můj, já chci zpět, přeji hezké ráno.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že máte fajn sobotní ráno, 12. září po půl sedmé. Michal David, Marika Gombitová, dnešní oslavenkyně, písnička Adresa já, adresa ty, ze všeho nejdřív Věra Martinová, skladba Atmosféra letních bouřek, a to mi tak trochu nahrává, protože nás čeká předpověď počasí, kterou vy můžete rozšířit, doplnit. Začínám sbírat zprávy ohledně vašeho počasí. Číslo k nám je 734-787-981. Napsat můžete buď to na náš WhatsApp, nebo poslat klasickou SMSku.
1: Sobota chystá polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty odpoledne vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: touhle cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, sobota 12. září, přeji dobré ráno. Máme po 6:30, dospívala dnešní oslavenkyně Marika Gombitová, která slaví krásné jubilejní 70. narozeniny. My dnes na rádiu Český Impuls máme den s Marikou Gombitovou po celou dobu. Každou hodinu si budeme pouštět jednu její písničku. Ještě jednou paní Gombitové přeji vše nejlepší. Teď už naše první ranní sobotní hudební dvojce a ta nám nabídne zelené, chcete-li vojenské písničky. Čeká nás Jaromír Nohavica, skladba Když mě brali za vojáka, a pak nás také nemine ústřední nahrávka ze seriálu Chlapci a chlapy, 2 roky prázdnin v podání Ivety Bartošové. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Do zpráv celou, za malou chvíli Hana Zagorová, Karel Wagner, duet Hej mistře basů. Máme pro vás nachystané víkendové hlasování. Rádio Český Impuls zjišťujeme, jestli kupujete rádi zboží od nových značek. Češi, prosím vás, podle průzkumu trhu rádi střídají obchody, ve kterých nakupují, ale jsou stejně ochotní i nakupovat zboží, které zatím neznají. Tak jak to máte v obchodech vy? Hlasovat můžete v anketě na adrese www.facebook.com/Český Impuls nebo mi napište na WhatsApp na číslo 734 787 981. Na řadě je česká muzika let 60. až 80.
1: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zemích je ochotnej rád. Mňam, mňam.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Hezké ráno. Ochránci přírody se snaží čelit dlouhodobému suchu. Stále častěji proto využívají experty také z jiných odvětví. Například se zadržováním vody v krajině jim do budoucna můžou víc pomáhat i běžní lidé z regionů. Pokračuje Tomáš Zemánek.
2: Dlouhá sucha, špatné úrody, povodně, vliv klimatické změny už pociťujeme všichni bez ohledu na zájmy nebo profesi. A jsou to právě zkušenosti z široké škály odvětví, které mohou do budoucna pomáhat. Tvrdí to Alžběta Procházková ze Světového fondu na ochranu přírody.
3: Příprava na ty stávající dopady klimatických změn je možná jedině ve spolupráci napříč celou společností. A samozřejmě zemědělci mají zcela zásadní roli, protože hospodaří s krajině, znají.
2: Pomoct fungování krajiny nebo se zvládáním sucha ale mohou i méně očividné obory. Ten ornitologický v Česku zastupuje Viktor Bečvář.
4: Ptáci fungují jako perfektní ukazatele o tom, co se v té krajině děje, rychle reagují na ty změny v krajině, ať už se to týká jejich potravy nebo jejich hnízdišť.
2: Pro lepší zadržování vody vláda plánuje výstavby přehrad. Historicky jsme paradoxně napřimovali řeky, aby se urychlil odtok.
1: Pohřešovaný senior z Chrudimska je mrtvý. Hledaného 78-letého muže ze Žumberka našli policisté včera večer bez známek života. Oznámili to na webu. Senior odjel z domova ve čtvrtek ráno na trekovém kole a nevrátil se. Rodina oznámila jeho zmizení krátce před 14. hodinou. Policisté pátrali po pohřešovaném s pomocí vrtulníku i dronů a ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Vážnou nehodu na železnici hlásí Francie. Při vykolejení regionálního vlaku v Normandii na severozápadě země utrpělo zranění nejméně 44 lidí. Jedna žena je ve vážném stavu, informovala o tom agentura AFP. Vlak na trase mezi městy Rouen a Caen vezl téměř 200 cestujících. Ze zatím neznámých důvodů vykolejil krátce před 8 hodinou večer. Kvůli zásahu záchranářů se provoz na trati přerušil a došlo k odpojení elektrického vedení. Příčinu nehody šetří policie ve spolupráci s železniční společností SNCF. Alexander Zverev má velký důvod k radosti. Německý tenista postoupil znovu po 6 letech do finále US Open. 29-letý rodák z Hamburku porazil v semifinále Rusa Karena Khachanova 6-3, 7-6 a 7-6 a už zítra bude usilovat o druhý grandslamový titul. Jeho soupeřem bude domácí tenista Ben Shelton, který ve druhém semifinále zvítězil nad svým krajanem Francisem Tiafoem. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 7 hodině, zdraví vás Adam Kuřica, sobota 12. září, doufám, že máte fajn ráno, já se vám ho pokusím zpříjemnit naši muzikou let 60. až 80. Lenka Filipová, písnička Věnování.

0: Za 2 minuty, 7:45, přeji dobré ráno z Rádia Český Impuls. Sobota 12. září, za malou chvíli písnička Potulný hráč, která zazněla ve filmu 50. Zpívat bude Václav Neckář.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Sobotní ranní impulzovice Krabička nabídne Jiřího Grossmana písničku Jako kotě si příst a opět v roli moderátora se nám představí Petr Janda, který skladbu uvede svým komentářem, a to po 7:30. Kolega Saša Hemala nezahálí ani během soboty, chystá své televizní tipy, uslyšíme o 12:30. Tento týden jsme měli samozřejmě hudební kalendář, bavili jsme se o tom, jak vznikala písnička Jahodový koktejl v podání Dalibora Jandy, my si to všechno opakujeme okolo 7:50 čeká nás repríza tohoto oblíbeného pořadu. Máme za 7:45 a teď už Letní kino a v něm Václav Neckář. Dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Za 9 minut půl osmé paráda je takhle sobotu ráno vysílat na rádiu Český Impuls 12. září. Doufám, že máte fajn ráno s naší muzikou let 60. až 80. Za malou chvíli Valdemar Matuška, písnička Do věží. Dobré ráno, z dovolené ze Štúrova nám přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 10 stupňů. Pan Zbyněk přeje všem pěknou sobotu. Pane Zbyňku, užívejte zaslouženou dovolenou. Co vy ostatní, do jakého sobotního rána jste se probudili, už u vás svítí slunce, případně je pod mrakem, kolik stupňů měříte, prší, neprší, to všem mě zajímá. Číslo k nám je 734-787-981. Můžete napsat na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMS zprávu. Těším se na naši spolupráci. Za 9 minut půl osmé a za malou chvíli Valdemar Matuška tady na rádiu Český Impuls. Dobré ráno.
1: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní ráno, 12. září, já koukám do kalendáře. Svátek slaví dámy se jménem Marie. Každý z nás má v rodině nebo mezi kamarády alespoň jednu Marušku. Takže jestli někde poblíž vás jedna zrovna spí, nebuďte jí se slovy vstávej, ale servírujte snídani do postele s tím, že oslavenkyně přece dneska nic dělat nemusí. Všem Mariím přejeme z rádia Český Impuls vše nejlepší a za malou chvíli posíláme písničku Lešek Semelka, skladba Jména. Sobota 12. září, dnešní den se ponese ve znamení polojasné až oblačné oblohy. Ráno bude lokálně až zataženo a na Moravě a ve Slezsku se budou místy jinde ojediněle vyskytovat mlhy. Přes den zejména na horách v Čechách ojediněle objeví se i přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17. Máme 3 minuty po půl osmé, na řadě z české muziky let 60. až 80. Lešek Semelka.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dvě minuty po 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě naše sobotní ranní impulzovec Krabička, Jiří Grossman, písnička Jako kotě si přijíst a na tohoto zpěváka a textaře let 60. až 80. zaspomíná Petr Janda a taky prozradí, zdali pak má i nějaký text právě od Jiřího Grossmana. Dvě minuty po 7:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Jako kotě si přijíst je písnička Jirky Grossmana. Byl to můj kamarád, strašně prýma člověk, moc hodný člověk. Nikdy vlastně nedal najevo, jak je moc nemocný. Zvláštně, že jsme ho všichni brali spíš jako člověka, který píše hezký povídky. Já jsem tehdy ani netušil, jak pěkně zpívá a jak výborný dělá texty. A mrzí mě, že jsem na to nepřišel dřív. Určitě bych si od něj nějaký text přál a možná bych ho i měl.

0: Za 7 minut od 8 hodina posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, sobota 12. září. Kdo stvořil hvězdnou kariéru Dalibora Jandy? O tom byla řeč v novém vydání hudebního kalendáře Expert na českou muziku, let 60. až 80. Zdeněk Sekanina se ptá textaře Jana Krůty.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: U mnoha písniček s Daliborem Jandou jste, pane Kruto, uveden jako textař. Dalo by se vlastně tedy říct, že jste takovým dvorním textařem Dalibora Jandy? Nebo to nemáte rád, když se to takhle řekne?
3: A proč ne? Protože jsem pro ně napsal 100 textů asi nebo víc, už já nevím. Takže jsme opravdu dlouholetí kamarádi. Začalo to někdy v prvních letech po 80. roce, kdy za mnou do redakce Mladého světa přived kamarád, muzikant dlouhovlasého a dlouhou fousového rockera Václava Jandu, který zpíval hard rock po tancovačkách velice úspěšně. No a teprve tím, že jsme se seznámili, že jsem si doma poslech kazetu, kterou mi přinesli, jsem z toho napětí hlasu a z té neobvyklé barvy jeho hlasu jsem nějak, mě to přitáhlo a hrnul do další práce s ním. Ačkoliv jsme začali zase tím hard rockem, tak Dalibor, už potom Dalibor, přejmenovaný z Vaška, poznal, že tady by mu pšenka nekvetla a byli jsme tenkrát u Franty Janečka, ještě jsem se s ním chtěl poradit, co udělat s Daliborem, který už byl poměrně starší na začínajícího zpěváka populární hudby, a Franta tehdy říkal, chlapci, to vy jste museli ždímat hadr hodně fest, aby vám to vyšlo. No a ono nám to vyšlo, protože první single, což byl Jahodový koktejl, měl velký úspěch a rozjel Daliborovu kariéru.
2: Tady na rádiu Český Impuls tomu říkáme trefa do černého, tak si tuhle trefu v podobě Jahodového koktejlu pojďme pustit.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Hezké ráno. Počet nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordní. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy trochu skrytá za typem A a B. Z hlediska dlouhodobých následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bez příznaků. Správci památek v Karlovarském kraji hodnotí končící léto jako průměrné. Celková bilance návštěvnosti je přitom o 5 až 10% nižší než dřív, pokračuje Dušan Valenta.
4: Konec prázdnin sice propad zastavil, ale o velkých rekordech se mluvit nedá. A týká se to i ikon kraje, tedy hradů a zámků. Loket a Bečov víceméně stagnují. Zámek ve Valči jde nahoru. Lákají hlavně prohlídky s kastelánem. Zájem posílil také prázdninový multižánrový festival. I bez rekordů, ale památky v Karlovarském kraji zůstávají na čtvrtém místě v celorepublikovém žebříčku návštěvnosti.
3: Putin se znovu obul do západu. Podle ruského prezidenta nese vinu za válku na Ukrajině kvůli neustálému vyvíjení tlaku na Moskvu a snaze vtáhnout Kyjev do NATO. Šéf Kremlu to řekl novinářům na okraj návštěvy Indie, kde se zúčastní dvoudenního summitu uskupení BRICS, informovala o tom agentura Reuters. Putin také prohlásil, že události v Evropě, včetně vítězství krajní pravice ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku, jsou výsledkem systémových chyb západních globalistů. Osmé kolo první fotbalové ligy dnes zažije výjimečný zápas. Po dlouhých 90 letech se v nejvyšší domácí soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Zápas začne v 15 hodin. Ve stejný čas čeká dosud neporaženou Mladou Boleslav přímý souboj o druhé místo v Liberci a Bohemians Praha 1905 budou hrát se Slováckem. Dnešní program osmého kola uzavře o 6 večer duel mezi pražskou Spartou a Jabloncem. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 9. hodině. Šimo, děkujeme za zprávy, budeme se na tebe těšit opět za hodinu. Pokračuje ranní vysílání Rádia Český impuls, to znamená muzika let 60. až 80. zdarma pro všechny, do všech domácností, do všech koutů celé České republiky a i za hranice naší země. Adam Kořica přeje hezké ráno a teď už Standa Procházka, celá škola už to ví, sobota 12. září.

0: Za 3:15, sobota, 12. září, přeji poklidné a ničím nerušené ráno. Za malou chvíli naše letní kino Karel Gott, písnička Domů k nám.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další hudební dvojce nabídne kouzelné skladby. Čeká nás Marta, Tena a také Bob Friedl a také si pustím písničko skupiny Rangers. Více prozradím po 8:30. Na Facebooku už máme víkendové hlasování, víkendovou anketu. Češi podle průzkumu trhu rádi střídají obchody, ve kterých nakupují, ale jsou stejně ochotní nakupovat zboží, které zatím neznají. A nás zajímá, kupujete rádi zboží od nových značek? Hlasovat můžete v naší anketě, kterou najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls a nebo napsat WhatsApp zprávu na číslo 7347879. Sobota 12. září od rána se bavíme o tom, že na rádiu Český impuls máme dnes den Mariky Gombitové, která slaví 70. narozeniny. My si po celý den hrajeme její písničku a pozor, dámy a pánové, mně se podařilo dnešní oslavenkyni paní Gombitové zavolat, jo, budeme volat na Slovensko, takže nás čeká mezinárodní hovor, to se nám to krásně v rádiu propojí. Každopádně zavoláme za pár minut Marice Gombitové a společně jí popřejeme a také se zeptáme, jaký čeká den. Hovor s Marikou Gombitovou zhruba za takových 5-6 minut. Já se strašně těším. Máme za minutu 8:45 a teď už letní kino Karel Gott, písnička Domů k nám.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Za 10 minut půl 9. Český Impuls, rádio pro radost ze života. Sobota 12. září, dnešní vysílání má podtitul Marika Gombitová a její den. Tato významná zpěvačka dnes slaví narozeniny. My si hrajeme její muziku po celý den a pozor, teď je i hostem na lince rádia Český Impuls první dáma slovenské pop music a dnes oslavenkyně Marika Gombitová. Paní Gombitová, dobré ráno. Já jsem strašně rád, že jste si na nás udělala čas a že vás tu máme ve vysílání rádia Český Impuls. Vy máte dnes významné životní jubileum, tak mi dovolte vám popřát hlavně hodně zdraví, pohody a spoustu krásných koncertů. Budete ty vaše dnešní narozeniny nějak dnes speciálně slavit?
1: Tak budem slávit, dnes jsem taky oslavný typ, ako, a budem slávit s najbližšími mojimi, asi pár lidí, stretneme se, sadneme si a bude nám spolu pekně s láskou a vzpomínat.
0: Chápu, to je hezké. S vašimi fanoušky, ale budete to letošní jubileum slavit na speciálních koncertech, tak nás pozvěte, kdy a kde to bude.
1: Ano, tak já se velmi těším na koncerty, 3 narození nové koncerty, 26. septembra, 9. mesiac, to bude v Prešove, 10.10. o tu aréně a 7.11. v Bratislave. Já se velmi těším, protože moji fanoušikovia ma stále podržali a já jim tu lásku a oddanok chcem splatit aspoň tak, že jim urobím tyto koncerty. Nie je nič krajší, jako to slávit s fanoušikmi, kteří si to strašně zaslouží.
0: Ještě jednou krásné narozeniny, paní Gombitová. Stále krásný a pevný hlas a užijte si vaše narozeninové koncerty v Prešově, Praze a Bratislavě. Mějte se moc krásně, užijte si ten váš dnešní narozeninový den a budeme se na vás těšit. To byla Marika Gombitová, dnešní oslavenkyně. My si po celý den hrajeme, pouštíme její muziku. Teď máme za 8 minut půl 9. sobota 12. září a tohle je Jiří Štědroň a jeho Julia. Dobré ráno.

zrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdáli, šeptá mi Julia, Julia.

0: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Sobota 12. září, stále mě zajímá, jaké teď máte víkendové ráno, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734-787-981. Můžete napsat na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMS zprávu. Sobotní den v rámci počasí bude taková všeochuť směska, očekáváme polojasno až oblačno, přes den zejména na horách v Čechách se ojediněle objeví přehánky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. 3 minuty po půl deváté, pokračujeme v krasu jízdě 60. až 80. Lucka Bílá, písnička Trouba.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, úsměv, modus, Miloš Birka, Jan Lehocký a také dnešní oslavenkyně Marika Gombitová, která slaví krásné 70. narozeniny. My si po celý den pouštíme její muziku, ještě jednou paní Gombitové přeji vše nejlepší. No a když jsme u těch narozenin, tak si představte, že Marta Leftyardu dnes slaví také jubileum 80 let. Přidáváme se k gratulantům, pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho životního štěstí a my si teď v hudební dvojici pustíme kouzelné písničky, kde právě uslyšíme i dnešní oslavenkyni. Čeká nás Marta Athena, Bob Friedl, píseň Zpívej tu píseň kouzelnou a pak nás také nemine skupina Rangers, Plavci, skladba Láska je věc kouzelná. Máme za minutu 3:45.
1: Hudební dvojice
2: Anet 1+1.

0: 4 minuty po 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené sobotní ještě stále ráno 12. září. Blíží se nám 9. hodina do dopoledne, za malou chvíli Marie Rotrová, písnička Lásko voníš deštěm, v celou potom zprávy s kolegou Šimonem Kalouskem. V Chébu tento víkend proběhne Národní den železnice. Pokračuje 36. ročník festivalu Jičín, město pohádky. Veřejnosti se dnes otevře bunkr Studánka u Liberce. V Jizerských horách se konají mezinárodní závody horských služeb. Druhým dnem pokračuje 79. ročník pálavského vinobraní v centru Mikulova. Na Mikulovské náměstí přijede v poledne průvod v historických kostýmech a s představiteli krále Václava IV. A jeho královnou Žofí v podání Chantal Poulain, takže taky velice zajímavá, pěkná akce. Za 10 minut 9 my pokračujeme v muzice 60. až 80. Marie Rotrová, písnička Lásko voníš deštěm.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: Hezké ráno. Česko bude se suchem bojovat dlouhodobě. Trend posledních let si vyžádal pozornost vlády, která chce stavět nové přehrady. Ekologové ale upozorňují na složitost situace. Ta podle nich vyžaduje zejména nový přístup k péči o vodní řečiště, zemědělské půdy nebo lesy. Voda je pro naši zemi obecně velkou výzvou, což je podle Kláry Duškové ze Světového fondu na ochranu přírody dané už geologicky. Území Česka se totiž říká střecha Evropy.
4: To znamená, že tu máme 3 povodí. Labe, Dunaj a Odru, otéká to tedy do 3 moří. Ta voda, pokud si tady u nás nezadržíme nebo nějak nespomalíme, tak prostě nám odteče. Během klimatické změny se střídají ty extrémy. Dlouho sucho, pak přijde velký přívalový déšť. A pokud ta krajina na to není připravená, tak opravdu během toho sucha vyschne.
3: Dušková doplnila, že v péči o krajinu bude do budoucna důležitá spolupráce napříč různými obory. Z hlediska lokálního by mohli zásadně pomáhat třeba zemědělci, kteří mají dokonalý přehled o velkých plochách svých polí. K tragické nehodě došlo na Karlovarsku. Na silnici číslo 20 u Březovské přehrady zemřel včera v podvečer motocyklista po střetu s protijedoucím osobním autem. ČTK o tom informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Provoz na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní se nejprve zcela uzavřel. Později policisté řídili dopravu k Kyvadlově. Přesnou příčinu a okolnosti neštěstí dál šetří kriminalisté. Praha 9 se možná dočká zooparku. Areál by mohl vzniknout v klíčovských sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí. Radnice městské části už vykoupila většinu pozemků, aby území zcelila. Chystaný zoopark by měl být volně přístupný a měly by se v něm pohybovat ovce, kozy a další domácí zvířata. ČTK o tom informoval starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. O zvířata se podle něj budou starat lidé bez domova, kteří v oblasti žijí v programu Homeless Blues. Epidemie eboly ve východním Kongu je stále na vzestupu. Podle místních úřadů a médií se rozšířila do 7. provincie v zemi. Počet potvrzených případů už přesáhl 7 tisíc a jedná se tak o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii. Situaci v Kongu navíc komplikují ozbrojené násilí, vysídlování obyvatel, stávka zdravotníků a rozsáhlé přesuny lidí. Proti současné variantě viru přitom neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kuřica přeje hezké sobotní dopoledne 12. září a teď už další hity 60. až 80. Lenka Filipová, písnička Až to budem mít.
6: Kup mi den, kup mi

0: hrozný dům. Za 2 minuty 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota 12. září na našem Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Máme pro vás opět víkendové hlasování, víkendovou anketu, chcete-li, najdete nás tedy na zmiňované adrese a my zjišťujeme, jestli kupujete rádi zboží od nových značek. Češi podle průzkumu trhu rádi střídají obchody, ve kterých nakupují, ale jsou stejně ochotní nakupovat zboží, které zatím neznají. Tak jak to máte vy? Hlasovat můžete v naší anketě. Zatím je tam 7 hlasů. 4 hlasují proto, že neradi kupují zboží v nových značkách. Od nových značek, naopak 3 rádi kupují zboží od nových značek a koukám, že paní Drá Hrášná píše, mám ráda věci, které už znám a i tak značky. Třeba dělám chybu, ale už to mám vyzkoušeno. Krásný den. Tak krásný den i vám, jak to máte vy. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Za minutu 9:45, za malou chvíli letní kino Václav Neckář a jeho Křídla iluzí, písnička z filmu, která zazněla ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze. 9:50.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota 12. září, Michnův palác na Pražském újezdě je dějištěm Dne zdravé kůže. Edukační akce určená pacientům s atopickým ekzémem. Karlovarský kraj si připomíná 5 let od zápisu slavných lázeňských měst Evropy na seznam světového dědictví UNESCO. Konkrétně jde o Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Finská Kouvola vyzve v 16 hodin hokejisty Pardubic v hokejové lize mistrů. V 16 hodin se v Itálii hraje utkání skupiny A mistrovství Evropy volejbalistů Česko versus Švédsko. Tenisový grandslamový turnaj US Open nabídne v 18 hodin finále 4 hry mužů a ve 22 hodin finále 2 hry žen. Kanadská zpěvačka Celine Dion v Paříži zahajuje sérii 10 koncertů. Na pódia se slavná interpretka vrací po vynucené zdravotní přestávce. 3 minuty po půl desáté na řadě teď Petr Gottwald, Standa Hložek a jejich Bílá královna.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

až se domů z větrnej stran dá, že jen pro ní

0: I takhle hraje Český impuls. Studánko stříbrná, ty jsi tam. A kde jsem jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý
1: já
0: den.
1: Já sám, když štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 10 minut odbije 10. hodina, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota 12. září, to byla Marika Gombitová, písnička Koloseum, velehit dnešní oslavenkyně. Paní Gombitová slaví 70. jubilejní narozeniny a my si poslední den hrajeme její písničky. Další nás čeká v příští hodině. Za malou chvíli Laďka Kozderková, písnička Pigále. Sobota 12. září, dnes prosím vás slavíme Mezinárodní den čokoládového milkshakeu. Pokud jste si dali novoroční předsevzetí nebo držíte nějakou přísnou dietu, dneska je oficiálně dovoleno zřešit, co se sladkého týče. Mléko, čokoláda, kopec, šláčky a víkend je zachráněn. Já vždycky říkám, že víkend je od toho, aby se nabourala ta šeť běžných dní. Sladkou tečku dnešního blížícího oběda bychom měli a teď muzika let 60. až 80. Na řadě je Laďka Kozderková, přeji hezké sobotní dopoledne za 9 minut 10.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Hezké dopoledne. Prodej kratomu v Česku by se mohl zpřísnit. Látku bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech by měl být zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. V plánu je i zavedení spotřební daně na kratom a zvýšení DPH z 12 na 21%. V rámci chystané novely se má také zpřísnit režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Zámek Březina na Rokycansku se mimořádně otevírá veřejnosti. Dnes nabídne divadlo nebo komentované prohlídky parku. Bude se také vzpomínat na zemřelého majitele Filipa Šternberga, pokračuje Klára Fajstová.
2: Březina ožívá v rámci projektu Zámek v pohybu. Empírové sídlo je veřejnosti běžně nepřístupné. Návštěvníci zavítají do různých období historie, například do doby první republiky, kdy na Březinu jezdil hrát tenis herec Vlasta Burian. Připravena je i výstava a program pro děti. Organizátoři také zavzpomínají na majitele Filipa Šternberga, který zemřel před týdnem ve Vídni. V kapli bude zřízeno pietní místo.
1: Rusko v noci na dnešek opět zacílilo na ukrajinská města. Dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal útok na Záporoží. Jeden člověk zemřel při útoku na Krivej Rih a Oděsa hlásí podle ukrajinských úřadů 16 zraněných. Na západě Ruska pak ukrajinský dron zaútočil na auto. Na místě zahynula jedna žena a další tři lidé, včetně dítěte, vyvázli se zraněním. České volejbalisty čeká po úspěšném vstupu do mistrovství Evropy další prověrka. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka se po včerejší výhře nad Řeckem utkají dnes od 16 hodin v italském Modeně se Švédskem. Češi se skandinávským soupeřem střetli naposledy loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, po nich vás zdraví Adam Kořica, sobotní dopoledne, 12. září, doufám, že se máte fajn a pojďme teď zase na muziku let 60. až 80. Jana Kratochvílová, písnička V stínu kapradiny.
4: Stín.

0: Český Empuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní dopoledne 12. září do 10:30. Juraj Kokura a v letním kyně písnička Nech brouka žít z filmu Trhák. Věděli jste, že Java vyráběla i auta? Více prozradíme v pořadu Máme Česko rádi, a to o 10:30.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.

0: Radio Český Empul se přejí poklidné a ničím nerušené sobotní dopoledne. Doufám, že máte fajn chvilky s naší muzikou let 60. až 80. Dále se můžeme těšit na dopolední hudební dvojici. Ta nabídne písničky Johnnyho Cashe, samozřejmě v češtině. Více si řekneme po půl jedenácté. Teď už startuje pořad Máme Česko rádi. My se dnes podíváme na Konopiště a do Netvořic. Proč to nám prozradí naše turistická dvojice Hana Kracíková a Miroslav Tauzik.
1: Máme Česko rádi.
2: Naším dnešním výletem určitě potěšíme všechny kluky a pány. Zavítáme totiž do muzea motocyklu, nebo spíše do dvou muzeí, na Konopišti a v Netvořicích. A já už mám na telefonu Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Dobrý den, Mirku, vy nám určitě povíte o muzeích víc.
3: Krásný den, Hanko, vám i našim posluchačům. Tak zvláštností obou muzeí je, že jsou zaměřena na českou značku motocyklu Yama. V obou muzeích najdeme kolem 200 motocyklů a dalších exponátů. Některé z nich jsou dokonce naprosté unikáty a lze je vidět jenom tady.
2: Já se přiznávám, že jsem se na vás trošku připravila a nastudovala jsem si něco o značce Yama. Ta je nejstarší fungující českou firmou na výrobu motocyklů, které vyrábí už od roku 1929. A vím také, jak vznikl název firmy. Je to složenina z písmen zakladatele společnosti Františka Janečka a prvních dvou písmen výrobce motocyklů Wanderer, od kterého Janeček koupil licenci na výrobu motorek.
3: Já bych možná ještě něco dodal Františkovi Janečkovi. Jeho původním podnikem byla zbrojovka a pro armádu třeba vynalezl nárazový ruční granát. Nakonec se ale rozhodl zaměřit na motocykly a jeho cílem bylo vyrobit levný motocykl, takový, který by si mohli dovolit všichni. A ve 30. letech nejlevnější motocykl v Československu stál kolem 15 000 korun. No a Janečkovi se ho podařilo vyrobit za 3600. Člověka potěší, když ví, jak šikovní lidé u nás vždycky byli. Právě o historii značky Yama se posluchači mohou více dovědět v muzeu na Konopišti. Kromě exponátů jsou tady i historické materiály a dokumentace závodních úspěchů českých motocyklů. V Netvořicích pak jsou hlavně motocykly, ale také další produkty firmy jako automobily, tříkolky, invalidní vozíky, speciální motory nebo současná produkce značky.
2: Počkejte, chcete říct, že Yama vyráběla i auta?
3: No, zajděte se podívat. Ale je pravda, že spíše by se mělo říct, že se o to pokoušela. A to o automobily s dvoutaktním motorem. K jejich sériové výrobě však bohužel nikdy nedošlo.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, blíží se nám 11. hodina, to byl duet v Slepých uličkách, Miroslav Žbirka, Marika Gombitová, dnešní oslavenkyně, která slaví 70 let. My si po celý den hrajeme písničky právě paní Gombitové, vždycky jednou za hodinu vám k poslechu nabídneme její skladbu. Další muziku z repertoáru dnešní oslavenkyně pustí po zprávách celou kolega Ludvík Pospíšil. Já jsem Adam Kořica, ještě předtím, než se ale rozloučím, určitě uvedu naši sobotní dopolední hudební dvojici a ta nabídne písničky Johnnyho Cashe, samozřejmě v českém provedení. Dnes je to 23 let, co americký zpěvák Johnny Cash odešel. My na něj zaspomínáme. Čeká nás Pavel Bobek, skladba Dálniční hlídka v originále Highway Patrolman a pak nás také nemine Ladislav Vodička, píseň Je to zlé, chcete-li Ring of Fire v originále. Já jsem Adam Kořica, touto hudební dvojicí se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezkou sobotu i nadále si ji užijte v rytmu české muziky let 60. až 80. Já se na každou z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Hudební dvojice
4: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
5: Mé jméno je Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky.

je z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Čtveřice obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku zůstává ve vazbě. Krajský soud Hradci Králové tak potvrdil červencové rozhodnutí okresního soudu v Pardubicích. Vazební důvody u nich údajně trvají kvůli obavě z jejich útěku a z pokračování v trestné činnosti. Policie v souvislosti s případem postupně zadržela 11 lidí, podezírá je z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Připomenu, že požár vypukl v pardubické zbrojovce LPP Holding 20. března. K útoku se následně přihlásila protiizraelská skupina The Earthquake Faction, podle které šlo o akci namířenou proti výrobě zbraní pro Izrael. Pohřešovaný senior z Chrudimska je mrtvý. Hledaného 78-letého muže ze Žumberka našli policisté včera večer bez známek života. Podle policejní mluvčí Markéty Janovské jeho úmrtí nevykazovalo známky cizího zavinění. Senior odjel z domova ve čtvrtek ráno na trekovém kole a nevrátil se. Rodina oznámila jeho zmizení krátce před 14. hodinou. Policie k neštěstí další informace zatím poskytovat nebude. Správci památek v Karlovarském kraji hodnotí končící léto jako průměrné. Celková bilance návštěvnosti je přitom o 5 až 10% nižší než dřív, pokračuje Dušan Valenta.
2: Konec prázdnin sice propad zastavil, ale o velkých rekordech se mluvit nedá. A týká se to i ikon kraje, tedy hradů a zámků. Loket a Bečov víceméně stagnují. Zámek ve Valči jde nahoru. Lákají hlavně prohlídky s kastelánem. Zájem posílil také prázdninový multižánrový festival. I bez rekordů, ale památky v Karlovarském kraji zůstávají na 4. místě v celorepublikovém žebříčku návštěvnosti.
1: Alexander Zverev má velký důvod k radosti. Německý tenista postoupil znovu po 6 letech do finále US Open. 29-letý rodák z Hamburku porazil v semifinále Rusa Karena Khachanova 6-3, 7-6 a 7-6 a už zítra bude usilovat o druhý grandslamový titul. Jeho soupeřem bude domácí tenista Ben Shelton, který ve druhém semifinále zvítězil nad svým krajanem Francisem Tiafoem. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Sobota, 12. září, narozeniny, kulaté dnes slaví zpěvačka Marika Gombitová. Rádi si Mariku zahrajeme, teď ale Hana Zagorová, to by nebylo fér. Já jsem Ludvík Pospíšil.

0: Na Českém impulzu právě dospíval Karel Zich, za chvíli Valdemar Matuška z našeho letního kina, tentokrát míříme na film Rebelové, a to písničkou Jo, třešně zrály. Češi podle průzkumu trhu rádi střídají obchody, ve kterých nakupují, ale jsou stejně ochotní i nakupovat zboží, které zatím neznají. Tak na to se vás ptáme v našem víkendovém hlasování. Kupujete rádi zboží od nových značek, ano nebo ne? Hlasujete na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Tak jak to je? Kupujete rádi zboží od nových značek?
1: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho. Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

a do nosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám,

0: vám Českého Impulzu, přejeme vám krásný víkend. Za chvíli po 11:30 budeme hrát Radovánky Iveta Bartošová, Michal David v našem éteru. Helena Pavlovská radí, jak přežít trapné chvíle. Tak to si rádi poslechneme odpoledne. Bude to ve 16:45, o 4 hodin nabízíme výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly, tedy Scénky a vtipy.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Sobotní program Českého Impulzu 12. září. Tohle byla čerstvá sedmdesátnice dnešní oslavenkyně Marika Gombitová a písnička Chlapci v pasci. Mariku si budeme hrát znovu za hodinu tady na Českém Impulzu. No a právě teď už přichází Karel Gott s písničkou Beatles. Je to písnička z Impulzovy krabičky, takže ji pro nás někdo vybral a tím někým je Dalibor Janda.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Jsme od 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Chci vám zahrát písničku Karla Gotta Beatles. Pochází z roku 1980 a já bych řekl, že to bylo v době, kdy byla hlasově v životní formě. Stačí si poslechnout ty zářivé výšky v refrénu. To je prostě nádhera. Tu písničku mám rád i proto, že jde o kapelu, která mě v životě hrozně ovlivnila. A nejen mě, ale i celou moji generaci. Vzpomínám si na ty mnohokrát ohrané desky nebo pásky, které jsme nakonec ani nepotřebovali. A znali jsme je všechny prostě nazpaměť.

0: Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Chce se tím bránit proti červnovému pravomocnému rozhodnutí soudu nižšího stupně, který mu uložil za nehodu v opilosti zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52 500 korun. Vojtěch Kop je mimo jiné přesvědčený o tom, že trest je v rozporu se zákonem. Dnes o tom informoval server iRozhlas.cz. Člen policejní ochranné služby hlavy státu havaroval loni 8. února večer v České Čermné na Náchodsku, kde byl prezident na chalupě. Kop a další policisté měli na starosti jeho ochranu. V havarovaném autě ale prezident nejel. Jezevčí nora stála za objevem ohromné jeskyně v Javoříčském krasu na Prostějovsku. Puklinu do ní objevil náhodou speleolog David Stodola a právě chování jezevce ho na jeskyni upozornilo. Česká speleologická společnost ji ocenila jako nejvýznamnější objev letošního roku v České republice. Pokračuje Eva Panošová.
2: Jezevec je čistotné zvíře, vyhrnuje z nory hlínu ven, ale tady hlína nebyla, říká 33-letý speleolog David Stodola. Podle jehož příjmení nese jeskyně svůj název. Před očima se mu postupně rozkrýval spletitý systém krasových chodeb, bohatě zdobených domů, propastí a komínů. S kolegy pak objevovali další prostory a dosud mají zmapováno 315 metrů. Pro veřejnost jeskyně nikdy přístupná nebude. Pro speleology je to však jeden z unikátních útvarů, které tento region skrývá.
1: Vážný incident hlásí Bulharsko. Skladem zbraní v centrální části země otřásl v noci na dnešek výbuch a vypukl tam požár. S odvoláním na místní média to uvedla agentura Reuters. Při incidentu se nikdo nezranil. Areál patří firmě MKO obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva. Jiný areál této společnosti přitom zasáhl požár a výbuch i v srpnu. Dodám, že Gebrev měl uskladněné zbraně také v Moravských Vrběticích, kde došlo k výbuchu v roce 2014. České úřady z něj podezírají příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU. Osmé kolo první fotbalové ligy dnes zažije výjimečný zápas. Po dlouhých 90 letech se v nejvyšší domácí soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Zápas začne v 15 hodin. Ve stejný čas čeká dosud neporaženou Mladou Boleslav přímý souboj o druhé místo v Liberci a Bohemians Praha 1905 poměří síly se Slováckem. Dnešní program osmého kola uzavře o 6 večer duel mezi pražskou Spartou a Jabloncem. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly polední zprávy, teď už Karel Černocha, Petr Dvorský a písnička Láska prý. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné poledne.

0: Senat.
1: Lenka Filipová právě dospívala na českém Impulzu. Za chvíli si budeme hrát písničku z filmu Sonáta pro zrsku, a to písničku, která už brzy bude aktuální. Nejkrásnější období je podzim a zpívat bude Ivan Mládek. Máme tady sobotu 12. září a právě dnes slaví svátek Marie. No a co dnes dává televize, to nám přesně v půl jedné řekne Saša Hemala ve svých televizních tipech.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: odpoledne na Českém impulzu vybíráme pro vás vojenské, tedy zelené písničky do hudební dvojice, krátce po půl jedné. Taky si budeme hrát dnešní oslavenkyni, čerstvě 70-letou Mariku Gombitovou. Ale ze všeho nejdřív televizní tipy na dnešní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Obvykle bývají chalupáři náplní prázdninových časů. Tentokrát se nám ale poněkud protáhly až téměř do poloviny září. Možná proto jsou dnes na řadě dva závěrečné díly. Asi většina z vás ví, jak to dopadne, ale stejně už kvůli těm skvělým hercům stojí za to podívat se do vesničky, kde se jeden typický Pražák a druhý ještě typičtější venkovan zžívají, až je z toho hodně diváckých radostí. Chalupáři ve 20.05 na ČT1. V nabídce pokračování zábavné show už její tvůrci, aby nás diváky zaujali, píší na co se těšit. Prý třeba na skvělou herečku Veroniku Kek-Kubařovou či na Sabinu Levandovskou, která se promění v arrogantní popelku, či na Jiřího Mádla, ten zase vezme roli zvláštního terapeuta. A bude toho dozajisté ještě víc k popukání ve 2020, kdy na nově možné je všechno začíná. K podivnému úmrtí v Lomu dojde v dnešním pokračování zákonů vlka a tím se rozbíhá policejní pátrání, neb zřejmě nešlo o nešťastnou náhodu. Najevo totiž vychází skutečnosti, o kterých nikdo neměl tušení. Persona non grata, tak to je podtitul dnešního pokračování zákonů vlka ve 20.15 na Primě. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Mami, zpívala na českém Impulzu Marika Gombitová, která dnes slaví kulaté 70. narozeniny. Za chvíli 13. hodina Lenka Hluzová připravena s dalšími písničkami, já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek soboty a ještě mám pro vás dvě zelené, rozuměj vojenské písničky, Jaromír Nohavica, Když mě brali za vojáka a druhá písnička do dvojice, Iveta Bartošová, Dva roky prázdnin. Mějte se hezky a zítra naslyšenou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Hudební dvojice
3: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: mám rád.
1: Český impuls. Víkend pro radost ze života.
2: Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn.

0: Hezké odpoledne. Opozice se znovu opřela do Tomia Okamury. Zástupci ODS a TOP 09 kritizují schůzku předsedy sněmovny a šéfa SPD s íránským velvyslancem. Okamura podle nich ohrožuje bezpečnost republiky. Připomněli, že iránské ozbrojené síly v srpnu zařadili na seznam svých vojenských cílů stanici Radio Farda, která sídlí v Praze. Rozhlasovou stanici obvinují ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Šéf sněmovny včera na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Okamura k tomu dodal, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Centrem Uherského Hradiště dnes prošel krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů slováckých slavností vína a otevřených kulturních památek. Na letošek připadá jejich 23. ročník. Program začal už včera a potrvá do zítřka. Za akcí do Uherského Hradiště podle organizátorů každoročně míří desítky tisíc návštěvníků. Většina programu je zdarma. Donald Trump dorazil do Irska. Americký prezident dnes přiletěl do Dublinu na dvoudenní návštěvu ostrovní země. Očekává se, že se telefonicky spojí s prezidentkou Connollyovou a sejde se s premiérem Martinem. Šéf Bílého domu následně odjede do svého golfového rezortu v Dunbegu na západním pobřeží Irska, kde se zúčastní turnaje. Informují o tom světové agentury. Irské úřady kvůli náročným bezpečnostním opatřením plánovaly Trumpovu návštěvu měsíce dopředu. Fotbalisté Sparty se chtějí vrátit na vítěznou vlnu. Po dvou ligových porážkách dnes v rámci 8. kola přivítají doma na pražské Letné Jablonec. Tristní spartianskou formu rozebírá náš sportovní reportér Standa Sigmund.
1: Stereotypní hra Sparty bez nápadu a gólového efektu. Chyby v defenzívě, propadách z taktiky a oproti 12 gólům ve vlastní síti jen 13 vstřelených. Výsledkem je až 10. místo, což je nejhorší umístění od roku 1978. I za trenéra Stramaccioniho měla Sparta v roce 2017 po 7. kole o 2 body víc. Červenou kartu za tento stav přitom dostali paradoxně jen 2 členové realizačního týmu. Teď přijíždí na Spartu Jablonec, naladěn po výhře v dohrávce s Ostravou a s cílem udržet se první šetce. Letnou ale dokázal zatím dobít jen dvakrát. Hezký večer s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: Zítra bude převážně zataženo. Během dne se v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěknou sobotu vám přeju. Zprávy ve 13 hodin jsou za námi. Pro celé dnešní odpoledne s vámi bude Lenka Haluzová. Dneska slavíme kulatiny vynikající zpěvačky Mariky Gombitové. Slaví 70. narozeniny. I v této hodině si její písničku zahrajeme. Ale teď na úvod je tu Vítězslav Pávra a jeho co

0: Kubo právě dohrála písničku Přestáváš snít. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Náš cestovatel Jirka Kolbaba projel celý svět, vezme nás do amerického národního parku Joshua. Dostal název podle stromů, které tu rostou. Vysvětlení nabídne náš cestovatel už za pár minut. Předtím stihneme třeba Václava Neckáře, Helenu Vondráčkovou a jejich pohádkovou písničku Znám jednu krásnou zahradu.
1: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

jsme spolu. Ty a já. A nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Přeju vám krásnou sobotu s datem 12. září. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na písničku od Mariky Gombitové, která právě dneska slaví 70. narozeniny, zazní Správné děvča. Ale ještě předtím hurá do světa, pokračujeme v putování po Spojených státech amerických, míříme do Kalifornie, do Národního parku.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Národní park Joshua se jmenuje tak, jak se jmenuje podle zvláštních stromů, které v něm rostou. Jak vypadají, Jirko?
3: Ten strom vypadá tak, že připomínal mormonů v 19. století, ty pokroucené větve toho stromu, připomínaly paže, modlící se paže Ježíšovi. A tak nazvali tento strom Joshua. Joshua Tree anglicky, národní park se jmenuje Joshua Tree, kdybychom ho hledali, najdeme ho u Mohavské a Koloretské pouště. Je to poměrně rozsáhlé území, asi 2,5 tisíce kilometrů, nesmírně fotogenické pro každého, kdo rád fotí nebo natáčí, a stojí za to zde strávit třeba i několik hodin, když ne několik dní.
2: Přesně tak, několik dnů, pokud se rozhodneme strávit v Joshua Tree národním parku, tak tam musíme kempovat. Je třeba ale dodat, že to kempování je tam takové velmi dobrodružné, velmi nadivoko, protože žádného moc zázemí se tam nedočkáme asi.
3: Máme parkoviště, máme komunikace, které jsou upravené, ale faktem je, že ty kempy nejsou tak dobře vybavené, jak jsme zvykli jinde, protože musíme si uvědomit, že jsme v místě extrémního sucha s kamenitou půdou, kde je jenom hromada balvanů, kde teploty v létě dosahují přes 50 stupňů Celsia, takže tady musíme dávat pozor, ta hrozivá výheň bohužel i zabíjí. Proto je lepší do takových míst jezdit třeba na ráno a na večer a mezi tím odjet třeba do nedalekých hor, protože tady všude v tomto regionu Kalifornie se dá zažít velká dobrodružství.
2: A taky je dobré dávat si pozor na hady a nejrůznější pouštní havěť, která v tomto parku se vyskytuje.
3: Ano, dokonce jeden kanion se tady jmenuje Chřestýší kanion. Jsou tady nádherná místa, skrytý kanion, důl ztraceného koně, a tady všude uvidíme velké množství právě těch pouštních živočichů, kteří tu plazí se nebo pobíhají v té sporé vegetaci, která je také mimochodem velmi, velmi fotogenická.
2: Národní park Joshua v Kalifornii ve Spojených státech. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne na Českém impulzu právě dospívala dnešní oslavenkyně Marika Gombitová. Za chvíli bude 14 hodin, ale do zpráv v celou si určitě ještě zahrajeme hudební dvojici. Budou to kouzelné písničky. Zpívej tu píseň kouzelnou, to bude Marta Athena a Bob Friedl, a potom Láska je věc kouzelná od skupiny Rangers. Martě Eleftheriadu je dneska 80 let. Všechno nejlepší.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Hudební dvojice
6: a nep Vrána k Vráně sedá.

0: Hezké odpoledne. Počet nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordní. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy trochu skrytá za typem A a B. Z hlediska dlouhodobých následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bez příznaků. Kuriozní případ řešila policie na Vysočině. Muž v lese na Havlíčkobrodsku nahlásil nález torza těla. Přivolaní kriminalisté ale zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled nicméně připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. Novináře o tom informovala mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková. Zpráva o nálezu těla se objevila včera na sociálních sítích. Policie vypátrala autora příspěvku a požádala ho o vysvětlení události. Muž pak kriminalisty dovedl na místo. Stránecká zhoř u Velkého Meziříčí se od jara začne proměňovat. Postaví volnočasový areál, kulturní dům, dětská hřiště i nový obecní úřad. Obec s 600 obyvatel spouští investici za 90 milionů. Starosta Stránecké zhoře Josef Kadela řekl, že se té velké sumy nebojí.
1: Na 2/3 máme naspořeno. Samozřejmě půjčka, to asi se bez toho neobejdeme. Každopádně my zkušenosti máme. Máme za sebou i budování splaškové kanalizace, tam jsme si půjčku taky museli vzít a vlastně jsme v loni v září úvěr úspěšně doplatili. Příjmy taky víme, jaký máme, takže myslím si, že to úplně na pohodu zvládneme.
0: Tenisový US Open dnes pozná svou letošní šampionku. O ženský titul na turnaji se utkají světová jednička běloruská Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která ji bez ohledu na výsledek finálového zápasu v pondělí v čele žebříčku vystřídá. Začátek zápasu je naplánovaný na 22. hodinu našeho času. Zatímco Sabalenková zaútočí v New Yorku na třetí titul po sobě, Rybakinová může triumfovat ve Flushing Meadows vůbec poprvé. Zítra bude převážně zataženo, během dne se v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. Dneska slaví narozeniny vynikající zpěvačka Marika Gombitová. My jí přejeme za celý český impuls jen to nejlepší. I v této hodině se pustíme jednu její písničku, ale teď na úvod je to Richard Miller a Štěstí je krásná věc.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. Písem tichou, jak padající.

karton na obourek a taky porcelán. Tapety parmazán.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý

0: Katapult právě dohrála písničku na Českém impulzu Jen jednou dostat šanci. Za několik málo chvil vyrazíme společně na výlet. Bude to takový tip, jak zabavit malé i velké pány. Vezměte je do muzea motocyklů na Konopišti nebo v Netvořicích. Vydáme se do nich, v pořadu Máme Česko rádi už za pár okamžiků. Předtím ale několik písniček, třeba Paganini a Karel Gott.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům

Kam z naší ulice auta a popílek odletěl motýlek. 18 let bylo nám do smůry.

0: Pěkné sobotní odpoledne s datem 12. září vám přeju z Českého impulzu. Budeme si hrát další krásné písničky, zazní třeba Jdou léta jdou od Evy Olmerové a taky si pustíme další od dnešní oslavenkyně Mariky Gombitové, dneska má 70. narozeniny, pustíme si V období dažďa. Ale teď má přednost pořád Máme Česko rádi, dneska se podíváme na Konopiště a do Netvořic. Proč? No tak to nám prozradí naše turistická dvojice Hana Kracíková a Miroslav Tausik.
1: Máme Česko rádi.
2: Naším dnešním výletem určitě potěšíme všechny kluky a pány. Zavítáme totiž do muzea motocyklu, nebo spíše do dvou muzeí, na Konopišti a v Netvořicích. A já už mám na telefonu Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Dobrý den, Mirku, vy nám určitě povíte o muzeích víc.
3: Krásný den, Hanko, vám i našim posluchačům. Tak zvláštností obou muzeí je, že jsou zaměřena na českou značku motocyklu Yama. V obou muzeích najdeme kolem 200 motocyklů a dalších exponátů. Některé z nich jsou dokonce naprosté unikáty a lze je vidět jenom tady.
2: Já se přiznávám, že jsem se na vás trošku připravila a nastudovala jsem si něco o značce Yama. Ta je nejstarší fungující českou firmou na výrobu motocyklů, které vyrábí už od roku 1929. A vím také, jak vznikl název firmy. Je to složenina z písmen zakladatele společnosti Františka Janečka a prvních dvou písmen výrobce motocyklů Wanderer, od kterého Janeček koupil licenci na výrobu motorek.
3: Já bych možná ještě něco dodal Františkovi Janečkovi. Jeho původním podnikem byla zbrojovka a pro armádu třeba vynalezl nárazový ruční granát. Nakonec se ale rozhodl zaměřit na motocykly a jeho cílem bylo vyrobit levný motocykl, takový, který by si mohli dovolit všichni. A ve 30. letech nejlevnější motocykl v Československu stál kolem 15 000 korun. No a Janečkovi se ho podařilo vyrobit za 3600. Člověka potěší, když ví, jak šikovní lidé u nás vždycky byli. Právě o historii značky Yama se posluchači mohou více dovědět v muzeu na Konopišti. Kromě exponátů jsou tady i historické materiály a dokumentace závodních úspěchů českých motocyklů. V Netvořicích pak jsou hlavně motocykly, ale také další produkty firmy jako automobily, tříkolky, invalidní vozíky, speciální motory nebo současná produkce značky.
2: Počkejte, chcete říct, že Yama vyráběla i auta?
3: No, zajděte se podívat. Ale je pravda, že spíše by se mělo říct, že se o to pokoušela. A to o automobily s dvoutaktním motorem. K jejich sériové výrobě však bohužel nikdy nedošlo.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že zas dva cůpky mám.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne na Českém impulzu právě dospívala Marika Gombitová. Za pár chvil už budou 3 odpoledne, před zprávami v celou si, ale určitě ještě zahrajeme impulzovic krabičku, postará se o ní Petra Janů a vybrala si píseň Fotka od Heidi Janku. Já vám přeju příjemný poslech.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days. Jen do 20. září.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemíchy.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Pro Heidi Janku mám velkou slabost. Když se objevila, říkala jsem si, že je to tak trochu moje nástupkyně. Byla dravá, živelná a nesmírně temperamentní, což je tedy mimochodem dodnes samozřejmě. Navíc miluju lidi, kteří jsou pozitivní a dokážou nabít lidi kolem sebe i publikum energií. Proto mám ráda její písničky jako Změna tlaku, Sláva bláznivým nápadům, Když se načančám nebo Fotka. Zvlášť fotku mám ráda, je tak trochu o té energii, kterou Heidi umí tak pěkně.

0: Léto na českém Impulzu.
1: V řadě za sebou tři čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou, kufry nemají, cestu neznají.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Brno je plné policistů, může za to fotbal. Po 90 letech tady totiž v nejvyšší domácí fotbalové soutěži právě teď startuje zápas mezi dvěma brněnskými týmy. Zbrojovka v souboji nováčku vítá Artis. Policie nasazuje desítky mužů. Zápas označuje jako středně rizikový. Osmé ligové kolo má dneska na programu i další tři duely. Neporaženou Mladou Boleslav čeká taky teď od tří přímý souboj o druhé místo v Liberci a Bohemians Praha 1905 budou hrát se Slováckem. Trápící se Sparta od 6 večer přivítá Jablonec. Záchranáři oživovali cyklistu. Muže po pádu z kola zachraňovali v Tasově na Hodonínsku. V kritickém stavu skončil v nemocnici. Nehodě patrně předcházelo to, že se cyklistovi udělalo špatně. Nehodu vyšetřuje policie. Zpěvačka Marika Gombitová chystá narozeninové koncerty. Svoji 70. slaví právě dnes v okruhu svých blízkých. Během narozeninového rozhovoru jsme jí také poblahopřáli. Marika Gombitová pak mluvila o tom, že se těší i na své tři narozeninové koncerty.
2: Moji fanoušikovia ma stále podržali a já jim tu lásku a oddanoch chcem splatit aspoň tak, že jim urobím tyto koncerty. Nie je nič krajší, jako to slavit s fanoušikmi, kteří si to strašně zaslužia.
1: Gombitová vystoupí na konci září v Prešově, na začátku října v pražské Auto Areně a na začátku listopadu v Bratislavě. Lávkám přes D6 hrozí demolice. Ředitelství silnic a dálnic je podle dřívějších informací hodlalo zbourat bez náhrady. Středočeský kraj se tomu nyní pokusí zabránit. Krajští radní souhlasili s tím, že hejtmanství osloví silničáře a požádá je o zachování přemostění. Jde o dvě přemostění u Velké Dobré na Kladensku, která spojovala okolní obce a zajišťovala přístup k chatové oblasti. Od března jsou kvůli špatnému technickému stavu uzavřená. Cizí zavinění, to je hlavní verze při vyšetřování včerejšího vykolejení vlaku ve francouzské Normandii. S odkazem na policejní zdroj to uvádí agentura AFP. Prokurátor mezitím potvrdil, že na trati se našel kus kolejnice. Jak se tam dostala, není zatím jasné. Při nehodě se zranili desítky lidí. Jedna žena leží v nemocnici v kritickém stavu. Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brždění, pak sjel z kolejí na štěrk. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme převážně zataženo, během dne v Čechách déšť nebo přehánky. Na Moravě se srážky objeví až večer. Odpolední teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů Celsia. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě v 15 hodin právě skončili. Před námi je další hodina plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Každou hodinu hrajeme i jednu slovenskou písničku, ani po 15. hodině tomu nebude jinak. A ještě navíc to bude slovenská písnička od dnešní oslavenkyně. Marika Gombitová má svůj den, má dneska 70. narozeniny. Já jsem Lenka Haluzová, jsem s vámi celé odpoledne, přeju příjemný poslech a pouštím, kdo nespívá, nemá.

0: hrouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Písničku Dívka z Hermankové návsi právě dospíval Vítězslav Vávra. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde zní non-stop jen to nejlepší z 60. až 80. let. Za chviličku už hudební kalendář, bude o písničce Jahodový koktejl od Dalibora Jandy. Předtím si vás ale ještě naladíme dalšími písničkami a budeme v pohodě. Petr Kotwald a Standa Hložek.
2: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Takže už je pro vás připravený hudební kalendář. Kdo stvořil hvězdnou kariéru Dalibora Jandy, tak o tom bude řeč v novém vydání hudebního kalendáře. Expert na české písničky Zdeněk Sekanina se ptá textaře Jana Krůty.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: U mnoha písniček s Daliborem Jandou jste, pane Kruto, uveden jako textař. Dalo by se vlastně tedy říct, že jste takovým dvorním textařem Dalibora Jandy? Nebo to nemáte rád, když se to takhle řekne?
3: A proč ne? Protože jsem pro ně napsal 100 textů asi nebo víc, už já nevím. Takže jsme opravdu dlouholetí kamarádi. Začalo to někdy v prvních letech po 80. roce, kdy za mnou do redakce Mladého světa přived kamarád, muzikant dlouhovlasého a dlouho fousového rockera Václava Jandu, který zpíval hard rock po tancovačkách velice úspěšně. No a teprve tím, že jsme se seznámili, že jsem si doma poslech kazetu, kterou mi přinesli, jsem z toho napětí hlasu a z té neobvyklé barvy jeho hlasu jsem nějak, mě to přitáhlo a hrnul do další práce s ním. Ačkoliv jsme začali zase tím hard rockem, tak Dalibor, už potom Dalibor, přejmenovaný z Vaška, poznal, že tady by mu pšenka nekvetla a byli jsme tenkrát u Franty Janečka, ještě jsem se s ním chtěl poradit, co udělat s Daliborem, který už byl poměrně starší na začínajícího zpěváka populární hudby, a Franta tehdy říkal: chlapci, to vy jste museli ždímat hadr hodně fest, aby vám to vyšlo. No a ono nám to vyšlo, protože první single, což byl Jahodový koktejl, měl velký úspěch a rozjel Daliborovu kariéru.
2: Tady na rádiu Český impuls tomu říkáme trefa do černého, tak si tuhle trefu v podobě Jahodového koktejlu pojďme pustit.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou rdesným s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Právě dospívala dnešní oslavenkyně Marika Gombitová spolu s Mirem Žbirkou. Nespalme to krásné v nás. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice. Budou to písničky Johnnyho Cashe, protože dneska je to 23 let, co americký zpěvák Johnny Cash odešel. Pavel Bobek a dálniční hlídka v originále Highway Patrolman a potom Ladislav Vodička, Je to zlé, v originále Ring on Fire. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Hudební dvojice
7: Anet, co mají písničky společného?

Hrvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Dobrý den. Liberec uctil záchranáře z 11. září. Hasiči, záchranáři a vojáci změřili síly v memoriálu záchranářů z Manhattanu, který se konal v budově krajského úřadu v Liberci, kterému se říká Mrakodrap. Překonávali náročnou trať plnou nástrah a připomněli si tak čtvrtstoletí od teroristického útoku z roku 2001. Na trasu 21. ročníku klání, které pořádají místní hasiči z libereckého Růžodolu, vyrazilo 24 dvojic. Výkony nejen hasičů přišli podpořit taky diváci. Účastníci memoriálu v Liberci zdolali v plné výstroji 405 schodů. Česku hrozí, že přijde o peníze. Je totiž možné, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledku auditu Evropské komise, který zkoumal, zda na jeden pozemek nabere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství ale se závěry nesouhlasí a bude rozporovat, píše Mladá fronta Dnes. Komise audity v evropských zemích zadala kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku. Pro český mejdan s impulzem máme novou hymnu. Písničku naspívali moderátoři večera Olga Lounová a Vlasta Korec. Zpěváci a moderátoři společně píseň představili koncem minulého týdne na rádiu Impuls.
2: Celý léto jsem na ní makala s Vlastou. Samozřejmě protože všichni jedete na mejdan z různých koutů tady té republiky. Tak jsem si říkala, že vlastně takový to moto té písně by mohlo být ne mejdan, ale jakože jedem na ten mejdan.
3: Jedem.
2: A zároveň jedem na tom mejdanu, jo. Takže refrén je prostě jedem.

0: 17. října v pražské O2 aréně vystoupí Miraj Činasky, Olympic, MiG-21 a Lucie Vondráčková. Roli speciálního hosta bude mít Richard Krajčo. 9letý chlapec z Říma zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se stal na začátku září nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Školákův otec Valerio Massimo je přitom zkušený horolezec. Český jezdec Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny San Marina Moto 2 ze čtvrté řady. V dnešní kvalifikaci v Misanu obsadil 10. místo. A ještě počasí. Zítra naměříme 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech maximálně 16. Čekáme převážně zataženo, během dne v Čechách dešť a nebo přehánky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Dneska trávíme den s Marikou Gombitovou, famózní zpěvačka, právě dneska slaví kulaté 70. narozeniny. V této hodině si zahrajeme její písničku, ale ještě předtím Lenka Filipová a prý se tomu říká láska. Hezký poslech.

0: Pěkné sobotní odpoledne. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Obyčejný muž od Petra Spáleného a v následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Karla Gotta a to musím zvládnout sám. Předtím se ale budeme bavit a smát. Halina Pavlovská radí, jak přežít trapné chvíle. Nic tak nepotěší jako drobné trapasy druhých a paní Halina nám s radostí poslouží.
1: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím modrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem: a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla: já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala: já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem: přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou a pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval: doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl: dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho. A pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit: ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný. Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně jsem mu k polibku nastavila tvář a řekla jsem: tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne s datem 12. září vám přeju. Za chvíli se budeme zase bavit, a to s Milanem Pitkinem, který bude vysvětlovat, proč chce, nebo vlastně naopak spíš nechce do Evropy. Ale ještě předtím několik písniček, pouštím vám Léto od Václava Neckáře.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písničku Máme tu další dobrý den právě dospívala Iveta Bartošová spolu s Karlem Černochem. Do zpráv v celou zazní třeba ještě Satelit od Petra Kotvalda, ale teď už na českém Impulzu slibovaná scénka. Ivan Mládek bude vyzvídat, jestli je Milan Pitkin příznivcem Evropské unie.
1: Tak co, ty chceš do Evropy nebo
2: nechceš? Do Evropy nechci.
1: Já bych třeba nemohl být v jednom státě s takovýma Španělama. Vůbec nás nemají rádi. Já jsem tam nedávno byl, takhle jsem přišel pěkně po Madridu a najednou koukám a proti mě běží asi 1000 chlapů. A říkám, že se běží jako šílený. Říkám, asi se zblázili nebo co? No, takhle jsem naposledy viděl běžet v Leningradu Rusáky, když do krámu přivezli vodku. Říkal jsem si, že jim třeba přivezli do masní bečí koule, nebo že jim přijel hrát i Van Mládek. No, mám jsem nad tím ruku a šel jsem klidně dál. A najednou zvednu hlavu a proti mě stojí bebejk, takovýhle rohy. A já měl zrovna na sobě červený tepláky, červenýho kukulicha. A taky jsem tý době ho hodně chlastal, tak... Tak jsem měl dost červený nos. Ale měl jsem štěstí. Ještě, že ty Španěli jsou takový bordeláři. Jak jsem se toho bejkalek, tak jsem udělal krok stranou a spadnul jsem do kanálu. No, bylo to teda hrozný. A asi 2 hodiny jsem plaval v těch španělských v té nečistotě. A představte si, že... Opravdu. Představte si, že jsem vyplaval přímo v královském paláci. No, dovedete si představit, jak jsem smrděl, že? A jako na potvoru jsem hned na chodbě potkal Carlose, toho španělského krále. Dívil se, proč tak smrdím? A ptal se mě, odkud přicházím. A když jsem mu řekl, že z České republiky, to tak už se nedivil. No, tak takhle oni se na nás koukali. No a třeba s Italama bych taky nebyl v jednom státě. To jsou úplný magoři. Vodí tam turisty se kouknout na nějaký barák, který je úplně šišlíkne. Ten je křivej, jako když v kočkách. Úplně křivej, opravdu. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice. No to určitě musel stavět nějaký ovožený zedník, takový barák. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice a tyhle ty italský ovožený zedníci by vtrli k nám. Vemte si to, kdyby se postavilo... Kdyby nám stavili třeba jižní město. Bo oni jsou ty paneláky takhle ovošklivý, ještě kdyby byli šikmí. Nebo pecínskou rozhlednu. Kdyby byla šikmánu, tak by z dálky nevypadal jako rozhledna, ale jako jeřáb. Nebo náš krásný Temelín, kdyby byl šikmej, tak by se Rakušákům přestal líbit a vůbec by je nezajímal. Ježíš, a nedej bože, kdyby nám postavili šikmý Hradčany. No, stačili by 2-3 panáky a Dáša by vylítla v okne. Jde pak, do Evropy a opravdu nechci, o tom to není. Na následování.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2. 9.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páň a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Dobré odpoledne. Ve francouzských Alpách zahynul český horolezec. Osudným se mu stal výstup na Mont Blanc. V nebezpečném úseku muže zasahl padající kámen, uvádí agentura AFP. Vláda možná nastaví přísnější pravidla kolem kratomu. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Posílit se má pravomoc celníků a hygieniků. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se kabinet chystá v pondělí projednat. Následky hromadné nehody blokovaly provoz na dálnici D11 na Nymbursku. Ve směru na Hradec Králové kolem poledne bouralo kvůli nedobrždění 5 aut, navíc v úseku, kde je dálnice zúžená kvůli opravám. Záchranáři odvezli do nemocnice jednoho zraněného, předtím se ale s policisty a hasiči museli dostat k nehodě z opačného směru. Nebylo totiž možné udělat takzvanou záchranářskou uličku. Ochránci přírody se snaží čelit dlouhodobému suchu, stále častěji proto využívají experty taky z jiných odvětví. S například zadržováním vody v krajině jim do budoucna můžou víc pomáhat i běžní lidé z regionu. Pokračuje reportér Tomáš Zemánek.
4: Dlouhá sucha, špatné úrody, povodně, vliv klimatické změny už pociťujeme všichni bez ohledu na zájmy nebo profesi. A jsou to právě zkušenosti z široké škály odvětví, které mohou do budoucna pomáhat. Tvrdí to Alžběta Procházková ze Světového fondu na ochranu přírody.
5: Příprava na ty stávající dopady klimatických změn je možná jedině ve spolupráci napříč celou společností. A samozřejmě zemědělci mají zcela zásadní roli, protože hospodaří z krajině, znají.
4: Pomoct fungování krajiny nebo se zvládáním sucha ale mohou i méně očividné obory. Ten ornitologický v Česku zastupuje Viktor Bečvář.
6: Ptáci fungují jako perfektní ukazatele o tom, co se v té krajině děje. Rychle reagují na ty změny v krajině, ať už se to týká jejich potravy nebo jejich hnízdišť.
4: Pro lepší zadržování vody vláda plánuje výstavby přehrad. Historicky jsme paradoxně napřimovali řeky, aby se urychlil odtok.
3: Počet obětí požáru na trajektu roste. Filipínští záchranáři našli dalších 41 těl. Počet obětí se tak zvyšuje na 76. 13 lidí se stále pohřešuje. Trajekt vyhořel v noci na čtvrtek cestou z Manily do provincie Palawan na západě země. A ještě počasí. Zítra čekáme 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech maximálně okolo 16. Čekáme zataženo, během dne v Čechách déšť anebo přehánky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: Jsou 3 minuty po 17. hodině. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Dneska slaví vynikající zpěvačka Marika Gombitová 70. narozeniny. Její písničky si připomínáme po celý den. Moji oblíbenou si dneska zahrajeme po 17:30. No a na úvod pouštíme Michala Davida s

0: Vítězslav Vávra právě dospíval písničku Dívka Gloria. Přeju vám krásnou sobotu. Pokud byste se večer rádi podívali na něco pěkného v televizi, nechce se vám úplně probírat programem a nevíte, co byste, tak počkejte, za několik málo chvil se přihlásí Saša Hemala se svými tipy. Ještě předtím si ale zahrajeme, těšit se můžete třeba na písničku Prachovské skály od Ivana Mládka a Ivo Pešáka.
1: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
2: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásnou sobotu s datem 12. září vám přeju z Českého impulzu. Pořád vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Spěchám od Hany Zagorové. No a taky na dnešní oslavenkyni Marika Gombitová bude zpívat spolu s Karlem Gottem písničku Neznámý pár. No ale teď už Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Obvykle bývají chalupáři náplní prázdninových časů. Tentokrát se nám ale poněkud protáhli až téměř do poloviny září. Možná proto jsou dnes na řadě dva závěrečné díly. Asi většina z vás ví, jak to dopadne, ale stejně už kvůli těm skvělým hercům stojí za to podívat se do vesničky, kde se jeden typický Pražák a druhý ještě typičtější venkovan zžívají, až je z toho hodně diváckých radostí. Chalupáři ve 20.05 na ČT1. V nabídce pokračování zábavné show už její tvůrci, aby nás diváky zaujali, píší na co se těšit. Prý třeba na skvělou herečku Veroniku Kek-Kubařovou či na Sabinu Levandovskou, která se promění v arrogantní popelku, či na Jiřího Mádla, ten zase vezme roli zvláštního terapeuta. A bude toho dozajisté ještě víc k popukání ve 20.20, kdy na nově Možné je všechno začíná. K podivnému úmrtí v Lomu dojde v dnešním pokračování Zákonů vlka a tím se rozbíhá policejní pátrání, neb zřejmě nešlo o nešťastnou náhodu. Najevo totiž vychází skutečnosti, o kterých nikdo neměl tušení. Persona non grata, tak to je podtitul dnešního pokračování Zákonů vlka ve 20.15 na Primě. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: hodně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na rádiu Český impuls právě dozněla písnička Neznámý pár. Blíží se nám konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými se můžete těšit třeba na Štěstí od Marie Rotrové. Večer po 19. hodině vám budeme hrát country, folk a trampské písničky. Tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová, a těším se na vás zase zítra odpoledne. Mějte krásný zbytek soboty.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.

0: I takhle hraje Český impuls. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Jsou nesmělé. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Dobrý podvečer. Českého horolezce zabil padající kámen při výstupu na Mont Blanc. Úmrtí horolezce potvrdilo naše ministerstvo zahraničí. Tragédie se stala ve čtvrtek odpoledne. Muž se v doprovodu dalšího horolezce pohyboval po stezce v nebezpečném úseku. Po prudkém nárazu byl muž stržen po svahu a padal několik desítek metrů. Druhému muži se nic nestalo. Na letošním Českém mejdanu s Impulzem bude o zábavu postaráno. Mezi interprety bude totiž skupina MIG 21. Její zpěvák a frontman Jiří Macháček, který i během koncertu umí využít i svůj herecký talent. Jak ukázal taky na letošní Benátské s Impulzem, při vystoupení se projevuje nejen jako zpěvák, ale i jako showman. Diváky bavil taky během přímého přenosu pro naše vysílání. Nejen mexickou vlnu a práci s publikem tehdy popisoval reportér Tomáš Kabát živě.
2: Některé dámy odhazovaly své spodní prádlo, které doputovalo až na pódium. Jiří Macháček neváhal spodní prádlo pozbírat a kroutil s ním nad svou hlavou. Barevné kostýmy, vlnitý tanec a skvělá show, tolik ukázka v přímém přenosu z hlavního pódia v libereckém areálu Vesec.
1: Podobná podívaná se dá čekat i o letošním 17. ročníku v pražské O2 areně. Praha 9 má zálusk na zoopark, mohl by vzniknout v Klíčovských sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí. Radnice už vykoupila většinu pozemku, aby území scelila. Zoopark by měl být volně přístupný a měly by se v něm pohybovat ovce, kozy a další domácí zvířata. O zvířata se budou starat lidé bez domova. Homosexuálové v Maďarsku možná budou moci adoptovat děti. Maďarská vláda totiž změní zákon přijatý před 6 lety tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. O adopci budou nově rozhodovat odborníci a ne ministr pro rodinné záležitosti, což v praxi znamenalo faktický zákaz adopcí pro geje a lesby. Osmé kolo první fotbalové ligy právě začíná hrát svůj poslední dnešní zápas. Pražská Sparta hraje první minuty prvního poločasu proti Liberci. Tři zbylé duely už znají své výsledky. V brněnském derby Zbrojovka porazila Artis 2-1. Slovan Liberec 3-0 přehrál Mladou Boleslav a zápas Bohemians Praha 1905 versus Slovácko skončil 2-0. A přidám i počasí na neděli. Čekáme zataženo a 18 až 22 stupňů. Dobrý podvečer přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Rádio Český impuls.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Když zámečník má v erbu klíč, tak zahradník má zem

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má z prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Uherské Hradiště zaplnili kroje. Skoro 4000 krojovaných ze 72 obcí prošly městem při dnešních slováckých slavnostech vína a otevřených památkách. Mezi nimi byla i 20 obyvatel Šarov, malé obce s přibližně 220 obyvateli na pomezí Slovácka a Valašska. Právě účast na slavnostech před lety přiměla místní k obnovení vlastního kroje a později i tradičních hodů. Na více než 2-kilometrové trase v Uherském Hradišti soubory hrály, zpívali a tančili. Někteří z účastníků průvodu si sebou v demižonech a lahvích nesli víno, burčák anebo slivovici. Dálnici D11 zhruba 3 hodiny blokovala nehoda. Na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové se kolem poledne srazilo 5 aut. Kolize si vyžádala jedno lehké zranění. Auta havarovala v místě dopravního omezení. Komplikace byly i v opačném směru na Prahu, kudy se k nehodě dostávali policisté, hasiči a záchranáři. Provoz na dálnici se podařilo plně obnovit ve 3 hodiny odpoledne. Jezev Čínora stála za objevem ohromné jeskyně v Javoříčském krasu na Prostějovsku. Puklinu do ní objevil náhodou speleolog David Stodola a právě chování jezevce ho na jeskyni upozornilo. Česká speleologická společnost ji ocenila jako nejvýznamnější objev letošního roku v Česku.
2: Jezevec je čistotné zvíře, vyhrnuje z nory hlínu ven, ale tady hlína nebyla, říká 33-letý speleolog David Stodola. Podle jehož příjmení nese jeskyně svůj název. Před očima se mu postupně rozkrýval spletitý systém krasových chodeb, bohatě zdobených domů, propastí a komínů. S kolegy pak objevovali další prostory a dosud mají zmapováno 315 metrů. Pro veřejnost jeskyně nikdy přístupná nebude. Pro speleology je to však jeden z unikátních útvarů, které tento region skrývá.
1: Tolik reportérka Eva Panošová. Rád bych viděl sjednocené Irsko, to prohlásil americký prezident Donald Trump v Dublinu. Byl by prý moc rád, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Velké Británie. Šéf Bílého domu to řekl po schůzce s irským premiérem. Trump, který je v Irsku na dvoudenní návštěvě, nicméně dodal, že by k případnému sjednocení měla co říct Velká Británie. A ještě počasí. Zítra očekáváme převážně zataženo, během dne v Čechách déšť anebo přehánky, na Moravě srážky až večer. Odpolední teploty vyšplhají mezi 18 a 22 stupňů. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Představte si Pepu, Dřepu, Fadamu, Věrouše a mrňavýho kocourek do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, na míči

0: představili Pepu v dřepu, Vadamově rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou břínku umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, o humor je připraví, trest za újmu na zdraví.
1: Rádio Český impuls. Hraje

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.

0: Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyše z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Dobrý večer. Česko je pro Rusko nepřítel číslo 4. Babišův kabinet se umístil na 4. místě ruského seznamu nepřátelských vlád, který každý měsíc skládají kremelské noviny Vzgliad. Na tomto seznamu, který vychází pravidelně už od loňského roku, se Praha usadila v horní desíce prozatím pokaždé. Na prvním místě se nyní umístila Itálie, která si ze 100 možných bodů odnesla 80. Za srpen je totiž jedinou evropskou zemí, která zadržela loď patřící ruské stínové flotile. Opozice kritizuje Tomia Okamuru. Zástupcům ODS TOP 09 se nelíbí schůzka předsedy sněmovny a šéfa SPD s íránským velvyslancem. Okamura podle nich ohrožuje bezpečnost republiky. Šéf sněmovny včera na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Okamura k tomu dodal, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Třebíč dokončila rekonstrukci knihovny v Modřínové ulici. Ve středu se pobočka poprvé představí veřejnosti. Půjčovat knihy tam ale podle ředitelky knihovny Marie Dočkalové budou až od 29. září.
1: Protože zároveň začíná národní knihovnická kampaň Týden knihoven, tak jsme nachystali otevření skutečně pro půjčování a odpoledne další akci autorské čtení s Lukášem Zárybnickým, což je autor úspěšných detektivek a románů a zároveň pochází z Třebíče.
0: Třebíčská knihovna vznikla v roce 1885. Její fond čítá přibližně 170 tisíc knih. Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy v Modeně druhé vítězství, poté co v pátek zdolali na úvod skupiny A Řeky, dneska porazili švédský tým. Po dnu volna nastoupí v pondělí opět od 16 hodin proti Slovákům. A pro český mejdan s Impulzem máme novou hymnu. Písničku naspívali moderátoři večera Olga Lounová a Vlasta Korec. Zpěváci a moderátoři společně píseň představili koncem minulého týdne.
2: Celý léto jsem na ní makala s Vlastou. Samozřejmě protože všichni jedete na mejdan z různých koutů tady té republiky. Tak jsem si říkala, že vlastně takový to moto té písně by mohlo být ne mejdan, ale jakože jedem na ten mejdan.
3: Jedem.
2: A zároveň jedem na tom mejdanu, jo. Takže refrén je prostě jedem.

0: 17. října v pražské O2 areně vystoupí Miraj Činasky, Olympic MiG-21 Lucie Vondráčková a roli speciálního hosta bude mít Richard Krajčo. A dodám i počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, během dne v Čechách déšť anebo přehánky. Na Moravě srážky až večer. Naměříme 18 až 22 stupňů. Na západě a severu Čech maximálně okolo 16. Klidnou sobotu přeje Iva Horáková.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

člověk nahřeben. A tak dál. No a dnes, jak hores, všude vyráží. Už proto bys měl věřit. Už bys měl vážně jít.

0: Dobrý večer u zpráv v 9 přeje Iva Horáková. Takovýhle začátek zpráv máme rádi. Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získává tak 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily v dnešním finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní grandslam. 30-letá Siňaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 roky po boku Barbory Krejčíkové, kterou taky triumfovala na všech čtyřech grandslamových turnajích. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě totiž trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
1: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. Poslední 2 týdny jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu. A třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
0: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za víc než 44 korun a nafta za skoro 48 korun. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení ceny neplánuje. Cizineckou agendu čeká digitalizace. Poslanci totiž schválili nový zákon i povinnou registraci pro občany Evropské unie. Předloha počítá od roku 2029 se zavedením elektronických účtů, přes které budou cizinci podávat žádosti o pobyt a komunikovat s úřady, což má výrazně zrychlit řízení. Od roku 2030 se navíc zavádí povinná registrace pro občany států Evropské unie pobývající v Česku déle než 90 dnů, což obcím pomůže s výběrem poplatků a evidencí přestupků. Norma podle ministerstva vnitra taky zpřísňuje postihy pro problémové cizince. Návrh teď projednají ještě senátoři. Hledaný senior je po smrti. Tělo 80-letého muže ze Žumberku na Chrudimsku našli policisté dneska večer. Důchodce odjel včera ráno z domova na trekovém kole a nevrátil se. Rodina oznámila jeho zmizení krátce po 2 odpoledne. Příčinu smrti vyšetřuje policie. Na okraji Plzně roste nové vyhlídkové a odpočinkové zázemí pro cyklisty, inline bruslaře i pro pěší. Konkrétně u portálu nejdelšího železničního tunelu v Česku Chlum. Stavba za skoro 30 milionů korun se veřejnosti otevře v průběhu října.
2: Stojí obě budovy obložené dřevem, nejsou ale ještě dokončené. Ta patrová umožní zajímavý pohled z terasy na část Plzně a údolí řeky Berounky. V přízemí bude občerstvení. Hodně prostoru zaberou pobytová louka a především pumptrackové dráhy. Kolem staveniště areálu zvaného Posed vede frekventovaná cyklostezka do Chrástu, která vznikla na místo zrušené železniční trati. Přes 6 kilometrů stezky s hladkým asfaltem láká kromě cyklistů i mnoho inline bruslařů. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
0: Spojené státy americké, ale vlastně celý svět si dneska připomínají jeden z nejčernějších dnů naší historie. 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001, při kterých atentátníci ze skupiny Al-Kaida unesli 4 letadla civilní dopravy, aby je následně použili jako útočné zbraně. Pětní akce za oběti se konaly na místech útoku na Manhattanu v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii. Americký prezident Donald Trump se zúčastnil ceremonie u ministerstva obrany, kde vzpomínky na čtvrtstoletí staré události provázel zmínkami o současném konfliktu s Íránem. Ceremoniálu v New Yorku se vedle dalších účastnili viceprezident J.D. Vance, všichni žijící ex-prezidenti USA a starosta města. Útoky zabily skoro 3000 lidí, dalších asi 25 tisíc utrpělo zranění. A dodám i počasí na zítřek. Čekáme polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 22.
1: Je 10 a zprávy nabízí Iva Horáková. Pět větrných elektráren vyvolává v Kačici na Kladensku ostrý spor. Starosta Libor Němeček projekt podporuje jako příležitost pro obecní rozpočet a energetickou soběstačnost. Odpůrci varují před poškozením krajiny a zhoršením života v okolí. Obyvatelé se vyjádří 9. a 10. října současně s komunálními volbami. O větrném parku se v Kačici diskutuje skoro 3 roky. V anketě před 2 lety občané záměr podpořili a obec následně uzavřela plánovací smlouvu se společností Noho Energy. Na žádost části obyvatel nyní vedení obce vypsalo referendum. Záchranáři Ústeckého kraje mají nové sanitky. Získali 17 nových vozů za skoro 82 milionů korun. 7 z nich záchranáři slavnostně představili na litoměřické výstavě Zahrada Čech. Mluvčí Ústecké záchranky Prokop Voleník vozy popsal.
2: Nejmodernější komunikační technologie, nejmodernější zdravotnické vybavení a nejmodernější sanitní vozy v Evropě, kterými momentálně disponuje zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Máme tady 7 vozů Volkswagen Crafter 35 4Motion.
1: Sanitky budou sloužit nemocnicím v celém kraji. 2 zamíří například do Ústí nad Labem a 2 do Chomutova. 3 nové automobily dostanou i ústečtí strážníci. Nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordně mnoho. Do konce srpna totiž lékaři zaznamenali už skoro 1400 pacientů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí. Píšou o tom Novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy skryta za typem A a B. Z hlediska dlouhodobých následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bez příznaků. Zpěvačka Marika Gombitová chystá narozeninové koncerty. Svoji 70. slaví právě dnes v okruhu svých blízkých. První dáma slovenské pop music nám to řekla v ranním vysílání. Během narozeninového rozhovoru jsme ji také poblahopřáli. Marika Gombitová pak mluvila o tom, že se těší i na své 3 narozeninové koncerty.
3: Moji fanoušikovia ma stále podržali a já jim tu lásku a oddanok chcem splatit aspoň tak, že jim urobím tyto koncerty. Nie je nič krajší, ako to slávit s fanoušikmi, ktorí si to strašně zaslúžia.
1: Gombitová vystoupí na konci září v Prešově, na začátku října v pražské Autoaréně a na začátku listopadu v Bratislavě. Rusko v noci na dnešek znovu zautočilo na ukrajinská města. 2 mrtvé a 1 zraněnou ženu si vyžádal úder na Záporoží. 1 člověk byl zabit při útoku na Krivý Rih. V Oděse je 35 zraněných, informují ukrajinské úřady. Krizový štáb ruské Bělgorodské oblasti tvrdí, že ukrajinský dron v regionu zautočil na auto a na místě zahynula žena. Další 3 lidé, včetně dítěte, měli vyváznout se zraněním. V ženském tenisu se právě teď začíná bojovat o významný titul. O vítězství na tenisovém US Open se od 22 hodin utkají světová jednička běloruska Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která ji bez ohledu na výsledek finálového zápasu v pondělí v čele žebříčku vystřídá. Sabalenková zaútočí v New Yorku na 3. titul po sobě. Rybakinová může triumfovat ve Flushing Meadows poprvé. Tenistky si zopakují souboj z letošního finále Australian Open, kde zvítězila Rybakinová. A ještě počasí na zítřek. Neděle chystá převážně zataženo, během dne v Čechách déšť anebo přehaňky. Odpolední teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech maximálně na 16. Klidný sobotní večer přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: 3.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Česko je pro Rusko nepřítel číslo 4. Babišův kabinet se umístil na 4. místě ruského seznamu nepřátelských vlád, který každý měsíc skládají kremelské noviny Vzgliad. Na tomto seznamu, který vychází pravidelně už od loňského roku, se Praha usadila v horní desíce prozatím pokaždé. Na prvním místě se nyní umístila Itálie, která si ze 100 možných bodů odnesla 80. Za srpen je totiž jedinou evropskou zemí, která zadržela loď patřící ruské stínové flotile. Druhé místo si rozdělilo Německo společně s Litvou a Finskem, třetí jsou Spojené státy americké, Lotyšsko a Francie. Na letošním českém mejdanu s Impulzem bude o zábavu postaráno. Mezi interprety totiž bude skupina MiG-21. Její zpěvák a frontman Jiří Macháček, který i během koncertu umí využít i svůj herecký talent. Jak ukázal taky na letošní benátské s Impulzem, při vystoupení se projevuje nejen jako zpěvák, ale i jako showman. Diváky bavil taky během přímého přenosu pro naše vysílání. Nejen mexickou vlnu a práci s publikem tehdy popisoval reportér Tomáš Kabát živě.
2: Některé dámy odhazovaly své spodní prádlo, které doputovalo až na pódium. Jiří Macháček neváhal spodní prádlo pozbírat a kroutil s ním nad svou hlavou. Barevné kostýmy, vlnitý tanec a skvělá show, tolik ukázka v přímém přenosu z hlavního pódia v libereckém areálu Vesec.
1: Podobná podívaná se dá čekat i na letošním 17. říjnu v pražském O2 areně. Kromě MiG-21 zaspívají taky Miraj, Olympici, Činasky nebo Lucie Vondráčková s Richardem Krajčem. Českého horolezce zabil padající kámen při výstupu na Mont Blanc. Úmrtí horolezce potvrdilo naše ministerstvo zahraničí. Tragédie se stala ve čtvrtek odpoledne. Muž se v doprovodu dalšího horolezce pohyboval po stezce v nebezpečném úseku, kde na něj spadl kámen. Po prudkém nárazu byl muž stržen po svahu a padal několik desítek metrů. Druhému muži se nic nestalo. Místo neštěstí leží mezi horskými chatami a patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. Oblast je známá častými pády kamenů a někdy se jí přezdívá kuloár smrti. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Ředitele slovenských škol hlásí vážný problém. Nedostatek personálu totiž začíná omezovat výuku. Chybějí učitelé i pedagogičtí asistenti.
3: Štátu chýba přibližně 8 tisíc učitelů a 17 tisíc pedagogických asistentů. Potřeby žiakov rastou rychlejšie, než přibúdajú odborné kapacity. Učitelů nahrádzajú študenti alebo nekvalifikovaní pedagógovia. Najväčší deficit je na stredných školách. Ešte horšie je to s asistentmi. V triede môže byť napríklad jeden, ale deti, ktorého potrebujú, je aj 5 či 6. Chýbajú aj školskí psychológovia. Pomocného personálu je až o polovicu menej. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Brněnské derby nováčku první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky. V duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. Zbrojovka vyhrála 4. z posledních 5 ligových zápasů a v neúplné tabulce je 3. Artisu po druhé porážce za sebou patří průběžně 13. pozice. V dalších 3 sobotních zápasech 8. kola Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Bohemians Praha 1905 2-0 přehráli Slovácko a Sparta Praha zvítězila nad Jabloncem 2-0. A dodám i počasí na neděli. Čekáme převážně zataženo, během dne v Čechách déšť nebo přehánky. Na Moravě se srážky objeví až večer. Odpolední teploty vyšplhají mezi 18 a 22 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech naměříme maximálně okolo 16.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Vláda možná nastaví přísnější pravidla kolem kratomu. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne na 21%. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se kabinet chystá v pondělí projednat. Proti zákazu e-shopu se staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh. Nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordně mnoho. Do konce srpna totiž lékaři zaznamenali skoro 1400 pacientů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí, píšou o tom Novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy trochu skrytá za typem A a B. Z hlediska dlouhodobých následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bezpříznakově. Třebíč dokončila rekonstrukci knihovny v Modřínové ulici. Ve středu se pobočka poprvé představí veřejnosti. Bude to u příležitosti Noci literatury. Půjčovat knihy tam ale podle ředitelky knihovny Marie Dočkalové budou až od 29. září.
2: Protože zároveň začíná národní knihovnická kampaň Týden knihoven, tak jsme nachystali otevření skutečně pro půjčování a odpoledne další akci autorské čtení s Lukášem Zárybnickým, což je autor úspěšných detektivek a románů a zároveň pochází z Třebíče.
1: Třebíčská knihovna vznikla v roce 1885, její fond čítá přibližně 170 tisíc knih. Zlínské velké kino Vstává z mrtvých dostane úplně novou tvář. Facelift ale nebude levný. Vyjde na 640 milionů korun.
3: Už je to 10,5 roku, co statik budovu pro veřejnost zavřel kvůli špatnému stavu nosné konstrukce. A už je to pár dnů, co rada města vybrala nového dodavatele totální proměny ikonické stavby. Vznikne tak multifunkční objekt se dvěma sály a když velké kino, tak i velké podzemní parkoviště. Za 3 roky by se mělo otevírat. Cena, kterou ještě musí schválit zastupitelé, stejně jako výběr vítězné firmy, 639 milionů korun. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Cizí zavinění, to je hlavní verze při vyšetřování vykolejení vlaku ve francouzské Normandii. S odkazem na policejní zdroj to uvádí AFP. Prokurátor mezitím potvrdil, že na trati se našel kus kolejnice. Jak se tam dostala, není jasné. Při páteční nehodě se zranili desítky lidí. Jedna žena leží v nemocnici v kritickém stavu. Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brzdění, pak sjel z kolejí na štěrk. 8. kolo první fotbalové ligy má dohráno. Sparta Praha 2-0 porazila Jablonec. Zbrojovka Brno 2-1 Artis. Bohemians 1905 přehráli 2-0 Slovácko a Slovan Liberec 3-0 zvítězil nad Mladou Boleslaví. Dařilo se tedy na všech domácích stadionech. A dodám i počasí. V neděli bude převážně zataženo, během dne v Čechách déšť nebo přehánky. Na Moravě se srážky objeví až večer. Teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech maximálně k 16.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Až mě jednou pustíš k vodě, tak ti asi vyhodí.

hladině. Po hladině jde se těžce skromným i těm chvástavým. Na nejbližší rovnoběžce nějakou loď si zastavím. Nech

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Česko je pro Rusko nepřítel číslo 4. Babišův kabinet se umístil na 4. místě ruského seznamu nepřátelských vlád, který každý měsíc skládají kremelské noviny Vzgliad. Na tomto seznamu, který vychází pravidelně už od loňského roku, se Praha usadila v horní desíce prozatím pokaždé. Na prvním místě se nyní umístila Itálie, která si ze 100 možných bodů odnesla 80. Za srpen je totiž jedinou evropskou zemí, která zadržela loď patřící ruské stínové flotile. Druhé místo si rozdělilo Německo společně s Litvou a Finskem, třetí jsou Spojené státy americké, Lotyšsko a Francie. Na letošním českém mejdanu s Impulzem bude o zábavu postaráno. Mezi interprety totiž bude skupina MiG-21. Její zpěvák a frontman Jiří Macháček, který i během koncertu umí využít i svůj herecký talent. Jak ukázal taky na letošní benátské s Impulzem, při vystoupení se projevuje nejen jako zpěvák, ale i jako showman. Diváky bavil taky během přímého přenosu pro naše vysílání. Nejen mexickou vlnu a práci s publikem tehdy popisoval reportér Tomáš Kabát živě.
2: Některé dámy odhazovaly své spodní prádlo, které doputovalo až na pódium. Jiří Macháček neváhal spodní prádlo pozbírat a kroutil s ním nad svou hlavou. Barevné kostýmy, vlnitý tanec a skvělá show, tolik ukázka v přímém přenosu z hlavního pódia v libereckém areálu Vesec.
1: Podobná podívaná se dá čekat i na letošním 17. říjnu v pražském O2 areně. Kromě MiG-21 zaspívají taky Miraj, Olympici, Činasky nebo Lucie Vondráčková s Richardem Krajčem. Českého horolezce zabil padající kámen při výstupu na Mont Blanc. Úmrtí horolezce potvrdilo naše ministerstvo zahraničí. Tragédie se stala ve čtvrtek odpoledne. Muž se v doprovodu dalšího horolezce pohyboval po stezce v nebezpečném úseku, kde na něj spadl kámen. Po prudkém nárazu byl muž stržen po svahu a padal několik desítek metrů. Druhému muži se nic nestalo. Místo neštěstí leží mezi horskými chatami a patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. Oblast je známá častými pády kamenů a někdy se jí přezdívá kuloár smrti. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Ředitele slovenských škol hlásí vážný problém. Nedostatek personálu totiž začíná omezovat výuku. Chybějí učitelé i pedagogičtí asistenti.
3: Štátu chýba přibližně 8 tisíc učitelů a 17 tisíc pedagogických asistentů. Potřeby žiakov rastou rychlejší, než přibúdají odborné kapacity. Učitelů nahrádzají studenti alebo nekvalifikovaní pedagogovia. Největší deficit je na středních školách. Ještě horší je to s asistentmi. V triede může být například jeden, ale děti, které ho potřebují, je aj 5 či 6. Chýbají aj školskí psychológovia. Pomocného personálu je až o polovicu menej. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Brněnské derby nováčku první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky. V duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. Zbrojovka vyhrála 4. z posledních 5 ligových zápasů a v neúplné tabulce je 3. Artisu po druhé porážce za sebou patří průběžně 13. pozice. V dalších 3 sobotních zápasech 8. kola Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Bohemians Praha 1905 2-0 přehráli Slovácko a Sparta Praha zvítězila nad Jabloncem 2-0. A dodám i počasí na neděli. Čekáme převážně zataženo, během dne v Čechách dešť nebo přehánky. Na Moravě se srážky objeví až večer. Odpolední teploty vyšplhají mezi 18 a 22 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech naměříme maximálně okolo 16.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: schází obojí.
1: S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vyšel?

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalím.

0: jadr. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.
3: Tuhle píseň zpívám společně s Miluškou Voborníkovou. Miluško, potem, sedni si mi na koleno. Takhle si sedneš, to musí být trošku sexy, aby si divák nemrava přišel na svý. No, to je ono. A hnedka spustím, dojde k nejhoršímu.
4: Milá dámo, chtěl bych tě...

0: musím zkusit jináč, tak tě chci pozvat jednou na vycházku vlasti v jednou, která by skončila se v lese. Co říkáš?
1: Nad tímhle návrhem věru, byť by byl pronesen všeru, se slušná dívka otřese.
0: Ale ukaž já, brr, takhle. Brr. No to je to správně.

0: Se zprávami je tu Iva Horáková. Vláda možná nastaví přísnější pravidla kolem kratomu. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne na 21%. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se kabinet chystá v pondělí projednat. Proti zákazu e-shopu se staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh. Nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordně mnoho. Do konce srpna totiž lékaři zaznamenali skoro 1400 pacientů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí, píšou o tom Novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy trochu skrytá za typem A a B. Z hlediska dlouhodobých následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bezpříznakově. Třebíč dokončila rekonstrukci knihovny v Modřínové ulici. Ve středu se pobočka poprvé představí veřejnosti. Bude to u příležitosti Noci literatury. Půjčovat knihy tam ale podle ředitelky knihovny Marie Dočkalové budou až od 29. září.
1: Protože zároveň začíná národní knihovnická kampaň Týden knihoven, tak jsme nachystali otevření skutečně pro půjčování a odpoledne další akci autorské čtení s Lukášem Zárybnickým, což je autor úspěšných detektivek a románů a zároveň pochází z Třebíče.
0: Třebíčská knihovna vznikla v roce 1885, její fond čítá přibližně 170 tisíc knih. Zlínské velké kino vstává z mrtvých, dostane úplně novou tvář. Facelift ale nebude levný, vyjde na 640 milionů korun.
2: Už je to 10,5 roku, co statik budovu pro veřejnost zavřel kvůli špatnému stavu nosné konstrukce a už je to pár dnů, co rada města vybrala nového dodavatele totální proměny ikonické stavby. Vznikne tak multifunkční objekt se dvěma sály a když velké kino, tak i velké podzemní parkoviště. Za 3 roky by se mělo otevírat, cena, kterou ještě musí schválit zastupitelé, stejně jako výběr vítězné firmy, 639 milionů korun. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
0: Cizí zavinění, to je hlavní verze při vyšetřování vykolejení vlaku ve francouzské Normandii. S odkazem na policejní zdroj to uvádí AFP. Prokurátor mezitím potvrdil, že na trati se našel kus kolejnice. Jak se tam dostala, není jasné. Při páteční nehodě se zranili desítky lidí. Jedna žena leží v nemocnici v kritickém stavu. Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brzdění, pak sjel z kolejí na štěrk. 8. kolo první fotbalové ligy má dohráno. Sparta Praha 2-0 porazila Jablonec. Zbrojovka Brno 2-1 Artis. Bohemians 1905 přehráli 2-0 Slovácko a Slovan Liberec 3-0 zvítězil nad Mladou Boleslaví. Dařilo se tedy na všech domácích stadionech. A dodám i počasí. V neděli bude převážně zataženo, během dne v Čechách déšť nebo přehánky, na Moravě se srážky objeví až večer. Teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech maximálně k 16.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.